Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijet.

0: Protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura. Všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
0: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
2: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan, řekněte, takže, jsme hodovní sály.
2: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
1: mejdan, ano, ano.
2: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
3: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
3: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
1: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
3: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
3: Já doufám, já se vyhodím sám. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
3: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: Co zkoušíte a čekáte, Že se někdo ale správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
3: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
3: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
3: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
3: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
3: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A to se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
4: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun. Ano, já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo ne, si řeknou, že se to jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherně krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potlesk a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšili, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit, to je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezčížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní. Tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet, takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit, že ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariany?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například nachystaná do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tak byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? A tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale... Předpokládám,
0: to byl jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já
0: zpěváci
1: vím.
0: A nikdo nespívá.
1: Hele, já
0: jo.
1: Vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky. Lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje místo. Maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
1: ne.
0: Nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma pana.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zaloty. Přeji vám hezký víkend a chtěl bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Přes padem je kousek.
2: No vydá.
4: No on má, já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku flonk tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Do dneška to dělám jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vprava, leva, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No. Mm-hmm. Tohle to jsem
2: a jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
9: Ano.
2: Dobře, na cestě kam? Domů.
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. Děkuju. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chalipámu, ne, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi ty zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze záznam.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala v Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec s těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochlela, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši, pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, jaksi. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Ano, když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vlnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že
3: děkuji
4: jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no, naschledanou. Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou. Natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vyprosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
4: ano,
5: mám doma potečku.
4: Máte, jo, děkuji, sakrič.
1: Děkujeme za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady je Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod, kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: Do kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče. Já se ti o zábavu postarám.
9: Ale...
8: Žádné ale. Budeš doma. A napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička...
8: Hurvajs!
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humor. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi z tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To
4: no.
1: Jo, ale já jsem byl na Hrvínkovi jako malej.
4: No ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček jsem miloval i s Spejblem a Zurvinkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Kde ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy ze slem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
3: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře,
4: jasně.
1: Ještě někdo? Haló.
5: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, k losování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
5: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
6: Libor, já jsem se těšil zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dni v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
7: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka.
6: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, abych měl takovou prosbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
8: Já jsem pro. Ako pachohybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
9: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký má ujedobu zde ho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. Na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa na vesej strom. Nečiť sa smelej, začni, a že ma budeš mať, si začni ho starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Pozor. Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No,
1: Petru.
4: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: tipy, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Středočeští zastupitelé projednají rozšíření možnosti nástupu všemi dveřmi do autobusů. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Před námi je slunečný den a teploty do 27 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Rozšíření možnosti nastupovat do autobusů všemi dveřmi dnes projednají středočeští zastupitelé. Týkat se to má několika desítek linek. Cestující můžou od loňského srpna používat k nástupu všechny dveře, třeba v některých autobusech mířících do Prahy, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Výběr linek navazuje na první fázi, kdy se testem testoval na linkách číslo 300 až 429, a nově vybraných 51 linek reprezentuje klíčové a vytížené páteřní trasy. My jsme vlastně chtěli vybrat oblasti, kde doprava nejvíc narážá na zpoždění kvůli dlouhému odvolání u řidiče.
0: Středočeští zastupitelé mají dnes na programu také třeba vyhlášení dotačních programů nebo převody pozemků. Odbavovací hala hlavního nádraží v Praze bude mít nový strop. V červenci ho začnou opravovat dělníci. Přesunou také třeba veřejné osvětlení nebo upraví parkoviště u magistrály. Práce mají trvat do roku 2028. Správa železnic za ně zaplatí přes 290 milionů korun, říká její mluvčí Nela Frýbová.
3: Cílem projektu je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly ze 70. let minulého století. Obnoví se železobetonová deska zastropení, rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky. Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení.
0: Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají. Počítá se jim výsledek z kola prvního. Celkový výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 tisíc uchazečů.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. V sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Nejlepším střelcem byl se 24 body nymburský Jaromír Bohačík. Finálová série na 4 vítězství pokračuje dnes od 18 hodin čtvrtým zápasem.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Pondělní ranní klid, ale pozor. Řidiči, kteří pojedou po silnici 3 přes Českou Sibiř, tedy z jižních Čech do Prahy, anebo naopak, buďte připraveni, že budete jásat. No fakt, protože silničáři udělali jednu neuvěřitelnou věc. Botický kopec, silnice 3, průjezdno, jenom ten malý štěrk poletující po předním okně není OK. Už nebudete drncat, milí kamionáci, svými zrcátky svých aut.

0: A vy, milí řidiči ostatní, už tam není ani ten radar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Až mi slza ukápla, ach můj středočeský dopravní bože.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Pondělí 8. června, 24. týden roku 2026. Tamaro, ty máš řidičské oprávnění?
2: Ano.
0: Silnici 3 někdy využíváš aspoň pro cesty do jižních Čech a naopak?
2: No, zřídka kdy.
0: Ale až pojedeš, tak si na to vzpomeneš. Takže Votický kopec, je to lahoda se po něm projet. No aby ne. 5 kilometrů takových peněz, tolik měsíců a nervů. A jedeme, startujeme. 5 minut po 5. Přichází Věra Martinová a za chvíli Karel Gott.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: nejste sami. Je tu Honza a je tu i Petr. V pondělí v 5.12.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Peco k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: A taky slaví Nancy Sinatra. Pojďme si udělat anglické procvičování písmene Ash. Dobré ráno.

0: 5 hodin 16 minut, pondělí 8. na Medarda. Pravda, těch kapek dešťových se dneska mnoho neočekává, to spíš až zítra, ale vůbec, co to bude ohledně počasí za den?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Den to bude slunečný, po celý den se očekává spíš sluníčko, mraky budou, ale nebude to nějak zásadní, rozhodně se nečeká nějaký prudký slivák, déšť nebo něco, co by nás mělo vytopit. Bude to spíš takový vlastně letní den. Už se dívám do předpovědi. Pro pondělí platí slunečné a teplé pondělí, večer bude oblačnost a na teploměru až 28.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: A dnes vás právě Oskar čeká ve vysílání s naší Naděnkou, tak se těším na originální pojetí jeho vysílání a jeho hodiny. Tedy po zprávách ve 13 hodin, už dneska odpoledne, v repríze večer nebo v aplikaci Můj rozhlas, když budete kdekoliv jinde, ale budete mít u sebe připojení k internetu. Pojďme do lesa, zve nás tam Pokáč. A co v červeném lese dělat? A vůbec, co to ten červen je? To už vám prozradí nejmenší děti z Prahy. Počkejte si na jejich odpovědi, teď slíbený Pokáč. Honza Macon přeje skvělé středočeské ráno.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutną nudu.
1: Po polsky červiec, maďarsky junius, a nebo spíš finsky kisegú. Ach, ten červen, ten dětem taky umí zamotat hlavu. Červen.

0: Dorin Dorin v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Při konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho dvěma zákazníky byl včera večer v Poleradech u Prahy jeden z klientů postřelen. Skončil v péči lékařů. Střelec zůstal do příjezdu policie. Na místě zbraň mu policisté zajistili. Uvedli to na síti X. V Česku dnes začíná týden invazních druhů. Mezi ně patří i křídlatka, která se rozšířila podél Berounky a Všenorského potoka. Povodí Vltavy proto musí až 3metrovou rostlinu dvakrát ročně likvidovat chemickým postřikem. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kde to vázne při ranním dopravním provozu? Třeba porouchané auto vás může zdržet na dálnici D1 kolem 15. kilometru ve směru do Prahy, takže pozor za exitem Všechromy nebo Velké Popovice, kdo jedete za horizontem, tak očekávejte případné vybočení kamionové dopravy. Další auto vás může přizdržet nebo pozdržet na silnici 28, ne 38, na obchvatu města Nymburk. Promiňte, že jsem se tak tady tak do toho zakoukal, já totiž stále nemůžu věřit tomu, že ten Votický kopec je už opravdu otevřen. I tady naše anály dopravní od policie a silničářů hovoří jasně, hezky, je to hotovo.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Já snad bouchnu, Šáňo. No, pojďme dál.
1: No tak, ani nejlepší scénář se nedokáže vyrovnat příběhům, které napíše sám život. Tak toho už mnoho let využívá dokumentaristka Helena Třeštíková. Každému jsou asi známy její časozběrné dokumenty. No a na Karlovarském festivalu právě uvede svůj nový časozběrný snímek věnovaný zpěvačce Báře Basikové.

0: 5 hodin a 40 minut. Pěkné ráno. Zatímco většina filmařů počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat na roky. Dlouhá léta sledovala třeba i Báru Basikovou. No a oni natočila časozběrný dokument. Premiéru bude mít na Karlovarském festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za Citovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza dá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na Karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Takhle nějak si to představoval.
1: No to teprve uvidíme. Uvidíme, až ten časozběrný dokument od Heleny Třeštíkové o tobě bude k dispozici i v kině, anebo aspoň na nějakých těch aplikacích, kde si to můžu pustit, až to zkouknem.
2: Počasí ve středních Čechách.
1: Bude hlavně slunečné pondělí, maxima do 28, takže ani moc, ani málo. A těch mraků, prosím vás, jejich starosti bych teďka chtěl mít.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: A také Oskar Hess, novinka v našem vysílání nejen pro červen, ale vůbec i pro dál. Premiéru dalšího druhého dílu v tomto případě můžete poslouchat už dnes ve 13.04 a hostem Naděnka. Mimochodem, teď máme 5.46, přidávám kapelu Divokej Bill, potom Jiřího Korna a mezi tím ještě Denisu s kulturními typy do středních Čech pro dnešní den, tedy pondělí.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V areálu Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi se do 19. června uskuteční tradiční metalové sympózium. Každý den od 9 do 17 hodin tu budete moct sledovat při práci umělecké kováře a kovosochaře z různých zemí, kteří přímo před vašima očima promění kusy kovu v originální umělecká díla. Ta následně rozšíří unikátní galerii pod širým nebem v ulicích Mladé Boleslavy. Botanická zahrada Praha se proměnila v místo inspirované Japonskem. Do 14. června tu uvidíte víc než 100 bonsaí z vlastních sbírek i od předních pěstitelů z České republiky a zahraničí. Po 3 letech se sem vrátil oblíbený festival bonsaí a japonské kultury, který nabízí přehlídku výjimečných bonsaí, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i festivalový program o nadcházejícím víkendu. V Dobrovických muzeích je ke shlédnutí nová výstava Barevné mosty. Uvidíte tu obrazy a kresby členů výtvarnické skupiny Spektrum. Jejich tvorbu spojuje pestrost stylů, technik i pohledů na svět. Výstava nabídne setkání s rozmanitými výtvarnými přístupy a ukáže, jak umění dokáže propojovat lidi i generace. Výstava potrvá až do 26. července. A ještě do 26. června tu taky můžete navštívit výstavu Na miskách vah. Prohlédnete si váhy, kterými vážily naše babičky a prababičky, nebo taky váhy z laboratoře, klenotnictví či pošty. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: absurdit a bizarností? Objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Na jednání vlády dnes dorazí prezident Petr Pavel. Chce jednat o zahraničních cestách. Pyrotechnici začali s průzkumem úseku plánované středočeské části dálnice D3. Před námi je slunečný den a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
2: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
1: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata říká, že kromě detektorů kovů používají pro zjištění munice i magnetometr.
3: Magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky. 50 nových míst v domově pro seniory chce vytvořit radnice Prahy 12. Plánuje proto přístavbu sociálně ošetřovatelského centra v Zárubově ulici. Městská část podle vedení řeší nedostatek lůžkových kapacit pro seniory dlouhodobě a pro nový pavilon připravuje projektovou dokumentaci, říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z hnutí ANO.
4: Na tuto dokumentaci jsme získali dotaci od hlavního města Prahy, a to ve výši 12 milionů korun. Podařilo se nám vysoutěžit dodavatele s nabídkovou cenou 7 milionů 233 tisíc korun bez DPH. Sport.
1: Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie. Počasí. Čekáme jasno až polojasno odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Začínáme a končíme na dálnici D1. Pozor na odstavená auta, třeba ve směru do Prahy u 50. kilometru.
6: Dobré ráno, prostě D1, směr z Brna na Prahu, je to tak mezi 50.5 a 50. kilometrem. Osobák na blikačkách blokuje stoupací pruh, kamiony budou vybočovat střední.
5: Jo, díky. Díky. A jinak ještě na stejné dálnici před Prahou za horizontem na 15. kilometru. Tam je zase odstavené nákladní auto a musí se vybočovat. Náhle, tak pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
5: Pondělíčko na Medarda, Český rozhlas střední Čechy, Macík, 4:30 po 6. Asi 20 porcí jídla nově zdarma dostávají klienti humanitárního zařízení v Praze 10. Jde o zbylé obědy z tamní základní školy, která se nově zapojila do projektu. Kdo neznáte, seznámíte se už za chvíli. Zachraň.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 6 hodin 11 a půl minuty, pěkné ráno. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt Zachraň oběd. Nesnězené pokrmy ze školních jídelen a restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. V Praze takto jídla denně daruje víc než 20 provozoven. Nově se k ním přidala i základní škola v Praze 10.
1: Teďka jsem do aplikace Daruj oběd, zadávám 10 polívek, 5 znojemský z rýží a 5 kuskusů s čočkovým ragu.
2: Popisuje vedoucí jídelny základní školy Břečťanová v Praze 10 Jana Zapletalová.
1: Ve 3/4 na 2 zjistím, jestli něco zbylo nebo ne. Napíšu do aplikace, co máme, napíšu tam alergeny, jakou to má teplotu.
2: Tyto informace pošle do blízkého humanitárního zařízení. Jeho zástupci si jídlo následně vyzvednou. Podle vedoucí centra Terezie Poustevské ubytovává více než 100 lidí.
3: My tady nemáme výdejnu stravy, máme seznam lidí a střídáme to. Klienti naši jsou hrozně vděční.
2: Projekt Zachraň oběd vznikl v roce 2022. Kromě darování pokrmů se jeho manažerka Denisa Rybářová chce zaměřovat také na vzdělávání veřejnosti ohledně plýtvání jídlem.
4: Myslím si, že to je o tom mluvit s těma rodičima, zvát si. Pedagogové mohou být takový mentoři. Spousta dětí to třeba nesní, protože třeba to neznají tu potravinu. Že vám řeknou, že kuskus nikdy neviděli, no tak si uděláme nějakou ochutnávku.
2: Jedno stravovací zařízení v Česku podle Rybářové vyprodukuje až 24 kg potravinového odpadu denně. Hlavním cílem projektu je snížit toto číslo na nulu.
4: Ten náš projekt, který tady máme, já vždycky říkám, že my jsme ho vytvořili, aby jednou zaniknul.
2: Za 4 roky fungování projekt zachránil přes 114 000 obědů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Takže v dnešních školních jídelnách se vaří i kuskus? To bych chtěl vidět kuskus. Toho, kolik lidí v poměru ostatním jídlům vlastně toho kuskusu je a kolik ho zbyde, protože jestli si dobře pamatuji, kuskus je potravina, která aspoň v dětské hlavě dokáže docela dost zavařit. Asi tak jako v té naší, když jsme chodili do základní školy a byla čočka nebo hrách. Tam člověk měl pocit, mimo překypující květináčů školní jídelny právě s obsahem potravin, která byla toho dne na menu, že ať už se uvařilo jakékoliv množství luštěniny, ve finále v tom odpadu bylo dvojnásobné množství, ale jak se to dělo, to už si nevzpomínám. Jinak 6.14.

0: ty se ptáš, co já v české verzi od Heleny Mondráčkové v 6 hodin 18,5 minuty. Dáme si informace o počasí, jak tedy bude dnes při pondělí 8. června. Přidáme i zelenou vlnu od Kuby Vodičky, to bude ta pražská. A pak se podíváme ohlédnutí takové za pátečním odpoledním vysíláním. Vesele a zdravě. Já vím, může se to zdát někomu úsměvné, ale není to úsměvné, ale v pojetí dvojice doktorka Kateřina Cajdámlová a Patrik Rozehnal téma stolice. No, tak já myslím, že i trochu vesele to půjde, když si řekneme něco k tomuhle tématu, protože to je téma, na které se mě, a toto nemoderuji a nemoderoval jsem, se ptalo za ten uběhlý víkend tolik lidí, že jsem si ten pořad musel poslechnout celkem dvakrát. A to zajímavé jsem si vystřihl do dnešního ranního vysílání.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Sympaticky bude, dost mraků přijde, ale zase půjdou rychle pryč. A to spíš až v průběhu odpoledne. Teď po ránu a v průběhu dopoledne jasno, polojasno, spíš jasno. A ten vítr taky nebude stát ani za řeč. Bude to letní den, protože my ve středočeském kraji naměříme i 28. Jinak začínáme na 13. To je mimochodem nejvyšší teplota ve středních Čechách. A to na Hvězdárně v Ondřejově.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Kubo, vítej.
2: Hezké ráno, provoz pomalu sílí, silnější provoz už čekejte na okruhu a Štěrboholské spojce, nesouvislá kolona od D11 k Průmyslové je zatím na nějakých 10 až 15 minut. Provoz vázne také v Českobrodské směrem do centra v Běchovicích, kde je před odbočkou na Horní Počernice kolona až na 10 minut a pomalu pojedete už také tradičně v Liberecké směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín do ulice v Holešovičkách pojedete zatím kolem 10 minut.
0: Děkujeme a za půl hodiny ahoj.
2: Hezké ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Filmová a divadelní režisérka Alice Nellis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: 4. Tohle byla Lucie Bílá, okurky, no ty taky dokáží s naší psychikou udělat moc, vzbouřit chuťové pohárky a při špatné kombinaci dalších potravin nebo tekutin i velkou paseku ve střevech, to je fakt. Jestli se mě na pořad Vesele a zdravě někdo někdy zeptal, tak myslím, že to vyhrává s přehledem poslední víkend, protože páteční odpolední téma stolice zaujalo i lidi z mého okolí, o kterých ani nevím, že poslouchají vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak nejen pro ně, ale i pro ty, kdo neposlouchali, téma stolice fakt vedlo. A mimochodem, víte, o čem se bavíme?
1: Vesele a zdravě.
2: 7 typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála. Typ 1 jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy. Obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ 2, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
3: Ano, popraskané párky.
2: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK, ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je 6 nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a 7 zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má 1, 2, 3, 4 nebo 5. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
3: No já si myslím, že jsme tak 3, 4.
2: Ano, ideál. Mezi 3 a 4 je ta správná dobrá stolice.
1: Vesele a zdravě.
0: No jo, ale když to není úplně OK a je to v těch špatných číslech, co s tím? I o tom se mluvilo, mimochodem můžete si poslechnout celý díl sami na můj rozhlas.cz nebo vesele a zdravě.cz.
2: Podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů nebo pocit nekompletního vyprázdnění nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě i té rozpustné i té nerozpustné, což je ovoce zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě. Pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Právě v 6:30 za 2 minuty. Pěkné ráno.

0: Sympaticky ohledně počasí, víceméně vymeteno, sluníčko, sympatické letní, paprsky až 28.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Rozšíření možnosti nastupovat do autobusů všemi dveřmi dnes projednají středočeští zastupitelé. Týkat se to má několika desítek linek. Cestující můžou od loňského srpna používat k nástupu všechny dveře třeba v některých autobusech mířících do Prahy. Stavební úřad povolil přesun soukromé školy do Horního Bezděkova na Kladensku. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Organizace bude mít sídlo v letohrádku Vendula. Někteří tamní obyvatelé se ale bojí problémů s parkováním. Jídlo v pražských Butovicích začnou od poloviny června rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Malá vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnicích a využívají k tomu senzory, kamery a systém umělé inteligence. Provoz robotů schválilo vedení Prahy 13. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na pondělních ranních silnicích chvilku po půl sedmé, koukám se, blamáž 38 na průjezdu obcí Krchleby, takže kdo jedete z Nymburka do Mladé Boleslavy, velmi opatrně, je tam havárie motocyklu. A pozor i na ostatních místech, třeba na dálnici D1. Před Šmejkalkou už se tvoří kolona, má nějaké 3 kilometry, sunout se budete 10 minut. A pak tady ještě vidím třeba i dobrou zprávu ředitelství silnic a dálnic, ale pozor na to, musím mít ještě jeden zvuk. Rozumíte MP3, rozumíte fanfáru. Votický kopec je otevřen, silnice 3, ať na jich Čech, anebo do středních Čech, hlásí hotovo. Uf, to stálo nervů. Tak zase příští rok budeme pokračovat.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To nebyl žert, protože trojka ta se rekonstruuje nejlépe po těch krátkých úsecích, ale tady to už dobře dopadlo a jezdí se. Kam se vydáme za chvíli?
2: V Česku se rodí čím dál méně dětí a v mateřských školách se tak v příštích letech výrazně změní jejich počty. Některé to pocítí dřív než jiné. No a právě nová aplikace ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ubývat a kde naopak dál poroste tlak na kapacity.
0: Tak přemýšlím, k čemu mě to bude dobré, nebo nám to bude dobré. Plánované hospodářství už tady bylo, tak děti se taky ale vlastně plánují. A nebo chodí náhodou, ale ty jsou taky z lásky.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 39 minut přesně, tady je Český rozhlas Střední Čechy. Kolik míst v mateřských školách bude u nás potřeba za 5 nebo za 10 let? Koho to zajímá, tak prosím pěkně, je na světě nová aplikace ministerstva školství a na tu otázku by aplikace měla odpovědět, nebo aspoň nabídnout jakousi relevantní odpověď. Ukazuje totiž, kde budou školky přetížené a kde naopak začne kapacita přibývat. Díky tomu mají hlavně obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech.
1: Tady děti vaří s hrncema. A co vaříš?
2: Palačinky.
3: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
4: Už dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny tříleté děti dostanou.
3: Popisuje letošní situaci Magdaléna Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin do větších měst změny. Ministerstvo školství proto spustilo novou aplikaci, která ukazuje, kde budou školky přetížené a kde naopak zůstanou volná místa, vysvětluje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
5: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách.
3: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou jednou ročně aktualizovat podle dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj má obcím a dalším zřizovatelům pomoci s plánováním kapacit školek. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla ho starostové využijí i pro ověření vlastních dat.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům, v tom horizontu 5-10 let budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
3: Loni se v Česku podle Českého statistického úřadu narodilo historicky nejméně dětí, necelých 77 tisíc. Předsedkyně Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová ale vidí přínos v tom, že se do školek mohou dostat i mladší děti.
7: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání.
3: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Zrychlíme v 6.42. Tak pozor, zase ne úplně až tak, jako v pátek odpoledne číslo 7. Konec poznámky. Gypsy Kings.

0: přesně 6:45 do středních Čech. Pěkné ráno, tady je Honza, přidám informace o počasí, zelenou vlnu a za chvíli taky pozvánku k naší novince odpolední ve 13:04 Oskar Hess a host. Když poznáte, kdo se vám směje do vašich přijímačů, pak už víte i, kdo bude hostem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnešní den by mělo být víceméně jasno. A v předpovědi je jasno. Takže bude jasno. A teplo mě ukáže i 28 bez deště.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A ještě na silnice, pražské silnice si hlídá v dispečinku TSK Praha Kuba Vodička.
2: Hezké ráno, bohužel už se také bouralo v Praze, a to konkrétně na pražském okruhu směrem na D1. Kousek za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru se srazila před chvilkou a dvě osobní auta v levém pruhu. Projíždí se jen jedním pruhem, kolona zatím od sjezdu na 100 důlky zhruba na 10 minut, ale postupně narůstá, takže čekejte, že za chvíli bude minimálně od D5. Velmi silný provoz už na okruhu a Štěrboholské spojce od D11, kolona k Průmyslové na minimálně 15 minut. Silný provoz se stále také v Českobrodské směrem do centra v Běchovicích před odbočkou na Horní Počernice, kolona minimálně na 10 minut. A velmi pomalu už se jede také v Liberecké směrem do centra, auta se zastavují před sjezdem na Hloubětín, pomalu se jede až do ulice v Holešovičkách pod Bulovku a je to minimálně na 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A další mimořádnost v našem vysílání, pozor, už zítra.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Za 9 minut, 7 hodin, tady Český rozhlas Střední Čechy, pěkné ráno. Ať se vám daří, a kdyby to náhodou skřípalo, tak máme jisté řešení. Pondělní čas po zprávách ve 13 hodin, čas v pondělí pro Oskara Hesse. Ano, to je on, ten, co tančí a má taky takový docela vtipný otázky. A protože člověk si řekne, jsou lidé, kterých jsme se zeptali úplně na všechno. Víme o nich úplně všechno, i třeba, co bychom nechtěli vědět, ale víme to. A přesto takovou docela sympatickou podobou nebo sympatickým podáním i na běžnou otázku, ale úplně v jiném hávu s Oskarem a jeho hostem. Tím dnešním bude naše Naděnka a myslím, že o ní víte úplně všechno. Mimochodem, Naďa Konvalinková, víte co, tady máte ochutnávku, co se budu snažit já.
1: Osobnosti Česka.
2: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s ním vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
2: Co mi je?
3: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: A potápí se Naďa Konvalinková ještě dnes? Možná i na tuhle otázku dojde. 6.52.5, pořad Osobnosti Česka, Oskar Hess, dnes po 13. hodině, v repríze večer, anebo v aplikaci, nebo na internetových stránkách Můj rozhlas. Teď přichází Petr Kotwald. Dobrý den.

0: Zrovna jsme se tady s Tamarou bavili během písničky kapely Bee Gees o tom, na položenou otázku musíš dát ještě takovou odpověď, která nepotěší nikoho ze zúčastněných. Nevím, jestli tě potěšilo, že rostou.
1: Jo,
0: ptala se, jestli rostou, tak jsem říkal ano, v Jihočeském kraji

0: Právě Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naďa Chatová.
1: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
0: Silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Pražské městské části by mohly získat možnost zakázat používání zábavní pyrotechniky na celém svém území. Změnu vyhlášky dnes projednají radní hlavního města. Zájem o to projevili například Praha 1, 3, 5, 6 a 7. Vedení metropole chce taky zkrátit čas, kdy je při silvestrovských oslavách povolené odpalování světlic a petard, říká radní pro oblast správy majetku Adam Zábranský z Pirátu.
3: Proti současnému stavu, kdy je možné tu pyrotechniku odpalovat celé 2 dny vlastně a noc 31. prosince a 1. ledna, takže nově to bude od 5 odpoledne toho 31. do 2 do rána toho 1. Sport.
0: Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Ramadány z Indonésie. Počasí. Čekáme jasno až polojasno odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 25 až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Mluvili jsme o tom ve zprávách, dálnice D8, kdo jedete do Ústí, potíže zase zde na Lavosice, kilometr 50, po nehodě nákladního auta a osobního auta, navíc průjezdní pouze levý pruh, takže na místo dorazila světelná šipka silničářů. Výraznější zdržení nenaberete, ale silničáři už se chystají na opravy právě D8, tak abyste nebyli překvapeni právě v okolí. Pojďme ještě dál, z D1, informace, kdo jedete do Prahy, vázne provoz před Šmejkalkou, tradiční kolona, pozor, 38, u Hrdlořez, je tam nehoda v řešení, Krchleby, Boleslavská, to je ta hlavní na průjezdu, je tam po nehodě motocykl a čerstvá nehoda na dálnici D10 na 11. kilometru pod železničním mostem, tak buďte na všechno připraveni.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Bylo to s odřenýma kocrukovýma ušima, ale v té první zprávě si říkala něco ve zdravotnictví a nějakou cifru. To bylo jak nějaký jazykolam. Kolik to bylo? 3300 nebo 30 milionů?
0: 333 korun.
5: No, vidíte, takový základ, taky se musíme procvičovat. Máme třeba po víkendu odpoledne volno, lehár, odpočinek, válení šunek, chytání lelku. A nejen my se musíme procvičovat, taková naše spolu humoriádnice Marie Redková už tenkrát zkoušela 6 ran do klobouku.
6: Nerozprostovlasatila li se dcera krále Nabuchodonozora.
4: Dobré ráno, Střední Čechy.

0: hodin a 10 minut. Karel Černoch, Marie Rotrová, pár slov, pár kroků, pár gest. No, gesta vynecháme pro dnešní ráno, úplně neuvidíte, ale pár slov bychom tu měli na téma Region Express a doprava kolem nás.
1: Region Express.
0: Jinak, opravuji, hudba budoucnosti v dopravě. Dělníci dokončují ražbu metra D, a to v úseku mezi stanicemi Olbrachtova a Pankrác. Jde o první část trasy, která povede do Písnice. Ty práce začaly před 4 lety, linka D má být plně automatizovaná, jezdit by na ní měly soupravy bez strojvedoucího. Jinými slovy, oficiálním dokumentem, jak je to tam přesně, strojvedoucí kolejové, ne, řidič kolejového vozidla na speciální dráze metro. Pojďme přesní, jo, pojďme do stanice Pankrác, bude přestupní.
2: Teďka tady vidíte vrtací stroj, který tady dělá vývrty pro trhací práce. Tady vidíte tunelovací bagr.
3: Vysvětluje technik Petr Šén. Zastávka Pankrác na lince D je v současnosti největší jednolodní stanicí v Praze.
2: Má plochu výrobu asi 420 metrů čtverečních. Je to v nejhlubší místě tady v té jímce. Je to 23 metrů do výšky a 25 metrů do šířky.
3: Ražební práce by ve stanici Pankrác měly být hotové v červenci.
2: Vyprofilují se tady ty hrubý betony, přijde sem izolace, armatura a sekundární ostění. No a pak samozřejmě kolejové svršky a veškerý možný rozvody.
3: Další stanice metra D Olbrachtova už dostává konkrétní obrysy. Rysuje se nástupiště i místnosti, které budou v zázemí. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je trasa z Olbrachtovy na Pankrác stavebně nejsložitějším úsekem metra D.
4: Výstavba potrvá 7,5 roku, to znamená, že jsme zhruba v polovině. Před náma je ještě celá řada velkých stavebních prací, a to je vybudování definitivního ostění, samozřejmě hydroizolací, pak výstavba nástupišť.
3: Přípravné práce začaly i v navazujícím úseku od Olbrachtovy po Nové Dvory.
4: Probíhají skrývky půdy, betonování ploch, na které budou osazeny bunkoviště a další samozřejmě zázemí.
3: Od Pankráce po Nové Dvory je podle něj nejkratší provozovatelný úsek metra D.
4: Na Nových Dvorech budou obratové koleje, mezitím u těch stanic jako je Olbrachtova, nádraží Krč, nemocnice Krč, tak tam ty obratové koleje nebudou.
3: První soupravy metra by na trase z Pankráce do stanice Nové Dvory, případně až do Písnice, měly vjet v roce 2032. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Promiňte, pro kamarádku paní Jechovou se ptám, v roce 2032 a dožiju se toho.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Za 2 minuty 7:45.

0: vysílání Českého rozhlasu a do středních Čech.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Můžu vám to říct upřímně, dneska v pondělí bude krásně. V pondělí, teda já vím, pracovní den, dojdete do práce, asi úplně dvakrát sympatické to nebude, ale ten, kdo si vzal volno, náhradní volno, home office, nebo bude dělat jako, že mu je blbě a nepůjde do práce. Vy, kteří jste už v seniorském věku, odpočívejte, otevřete okna, rozhlédněte se, tak pokukujte po té obloze, po té modré, sympatické a nekoukejte do sluníčka, páč by to mohlo spálit kdeco. Na teploměru bude 28, bude to takové milé, letní odpoledne, teda jestli si ho taky tak i dokážete zařídit.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ovšem, když jste hozeni, tak nějak do vody a teď starej se, dostaň se a jedeš hromadnou dopravu, ne autem, dobře, kde trpíš při pondělí ráno?
2: Hezké ráno. Velké komplikace stále na jižní spojce směrem na Černý most. Před sjezdem do Průmyslové se na úrovni čerpací stanice stále řeší nehoda 4 nákladních aut. V pravém pruhu na místě už jsou hasiči. Projíždí se pouze jedním pruhem a to velmi pomalu. Kolona narostla už k magistrále. Zdržení nějakých 35 až 40 minut. Dlouhou kolonu kvůli tomu čekejte také v opačném směru, tedy na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 se jede velmi pomalu na úroveň nehody a i zde je to asi na půl hodiny. Bouralo se také na pražském okruhu směrem na D1, za sjezdem na Ořech na 18,5 km se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Zde už jsou havarovaná auta několik minutek na straně, nebrání provozu, ale kolona je od D5 a zdržívá se stále kolem 25 minut. A pomalu se jede také v opačném směru. Kolonu směrem na letiště čekejte od sjezdu na Písnici až k Ořechu a zde je to kolem zdržení kolem 40 minut. A pomalu pojedete i v Liberecké a v Holešovičkách od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka je to na půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Za chvíli děti z Prahy odpovídají na otázku, cpakže to je ten aktuální měsíc červen zač. Podle čeho ho poznáme? A dokonce jedna z odpovědí i teď ve zpěvu Marty Kubišové.

0: Po polsky červiec, maďarsky junius, a nebo spíš finsky kisegů. Ach, ten červen, ten dětem taky umí zamotat hlavu.
1: Červen, to je nějaký měsíc.

0: 8:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V kauze Dozimetro, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda Senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky. Při konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho 2 zákazníky byl včera večer v Poleradech u Prahy jeden z klientů postřelen. Skončil v péči lékařů. Střelec zůstal do příjezdu policie na místě. Zbraň mu policisté zajistili, uvedli to na síti X. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety a slaví se ve všech jejich členských státech. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Milí řidiči, kteří jedete od Tábora do Prahy, prosím vás, no zase nejásejte, že jedete Votickým kopcem plynule, ať tam nebo tam, kde jedete do Prahy, čeká vás i tak pravidelné ranní štěstí před Olbramovicemi, dále před první turbokřižovatkou v Benešově a dál před nájezdem na dálnici D1. Úhrnem vás dobrá nálada přijde o 20 minut. A to ještě nejste zdaleka v Praze. Jinak nehody třeba na devítce, a to před obchvatem Líbeznice. Tam jsou 3 auta po nehodě. Průjezdné je to Kivadlově, kolona ve směru na Zděby, přibližně 25 a 20 minut. Nehoda je hlášena i z dálnice D10 z 11. kilometru, směr Praha, v obou průzích rozházený nepořádek. 2 auta blokují tedy takto provoz, hasiči na místě, odstavným pruhem projedete a kolona teď z 13. kilometru. 38, kdo projíždíte Novou Vsí, tam pozor, po nehodě je tam osobní auto, další hlášení o nehodě a zdržení Kivadlovém provozu na 610. Takže kdo sjíždíte na 63. kilometru Březina, opatrně. Navíc je tam stojící autobus, vyteklé provozní kapaliny, hasiči, snad co nevidět na místě. Kdyby něco, volejte i vy zelenou vlnu. Číslo znáte, neznáte, 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 3,5 minuty po půl osmé, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak schválně, otázka pro tebe, anebo i posluchače, zkuste případně správné odpovědi, máte u nás malé bezvýznamné, ty velké samozřejmě, ale jinak vy, malé bezvýznamné plus. Když se řekne křídlatka, co by to tak mohlo být, nebo kdo to je, kde ji můžeme potkat, tak za A, buď je to květina, za B, je to
3: hudební nástroj.
2: Přesně, a nebo za C, nějaký motýlek. Zkusíme, přemýšlejte. Já myslím, že už by mohlo být jasno a tady máte ještě menší nápovědu, která je falešná, to byla zavádějící, protože správnou odpověď víš, vej. Pověz, kdo to je?
3: Tak já to samozřejmě vím. Můžeme ji zařadit do skupiny jako třeba bolševník, akát, no tak, nebo motýlík.
2: Takže rostlina.
3: Takže je to rostlina a je to invazivní rostlina. Uh-huh. Všechny tady ty vyjmenované se do Česka dostaly jako okrasné květiny, ale teď způsobují výrazné škody a vytlačují původní české druhy.
2: Kdo jste typli, že to je hudební nástroj, máte u nás velké bezvýznamné plus.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: aby na něj bylo vidět vůbec.
1: A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen.
0: No, amen tam bude, abych byl přesný, u Všenorského potoka, což je kousek od Prahy. Oni se tam totiž snaží v rámci týdne invazivních druhů. To je mimochodem akce, kdy se snaží upozornit na exotická zvířata a rostliny, které v přírodě vytlačují původní druhy a způsobují vlastně ekonomické škody. A taky navíc nasadíš a už se toho nezbavíš. No, bavím se jako na téma akát, bolševník, motýlí keř, anebo křídlatka. A právě křídlatka ta dokáže udělat i to, že není vidět a není život.
2: To je taková nenormální rostlina, že sem prostě nepatří.
3: Popisuje křídlatku u Všenorského potoka místní obyvatel Mirek Hladovec. Rostlina se do Česka dostala tak, že ji lidé pěstovali na zahradách jako okrasnou květinu.
2: To je nebezpečný, protože takových spoustu rostlin, které sem dotáhli naši předci, dneska si s tím nevíme rady.
3: Až 3metrová rostlina se srčitými listy se rozšířila po obou březích místního potoka. Navíc se rozrůstá i do okolních zahrad, upozorňuje paní Zdena.
4: Já tomu říkám bambus teda, jo, protože ono to v sobě má vodu, že? Jo, takže když se to usekne třeba srpem, tak vystřikne voda na to.
3: Křídlatka patří mezi 100 nežádoucích invazních rostlin na seznamu Evropské unie, vysvětluje technik Jiří Pšečný z Povodí Vltavy.
5: Bohužel se velice rychle množí podzemí kořenovým systémem, odenkama, tím pádem pro ní vlastně vodní toky jsou ideální přepravní cesta.
3: Odénky se díky tomu snadno šíří podél potoků a řek. Navíc kvůli tomu nemůžou technici rostlinu jednoduše uříznout, dodává Pšečný.
5: Takže se to dělá chemicky, což je zase složitý, protože jednak se pohybujeme u vodních toků a jednak se pohybujeme u rostliny, která je nesmírně odolná.
3: Povodí Vltavy plánuje křídlatku takto likvidovat dvakrát ročně na Berounce a Všenorském, Rakovnickém a Tuchlovickém potoce. Invazních rostlin v Česku přibývá. Mezi nejznámější patří například bolševník nebo akát. Přibližuje invazní biolog Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
6: Největší problém je v současné době zřejmě s pásanem žláznatým, který se v České republice začíná velmi výrazně šířit.
3: Týden invazních druhů pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny a zahrnuje desítky přednášek, exkurzí a dobrovolnických akcí. Potrvá do 14. června. Z Všenor u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.

0: dodatkem k reportáži, kterou jste slyšeli před chvílí. Myslím, že snad jediný, kdo by křídlatku vlastně mohl tak nějak jako přerůst, anebo kdo by se tam mohl projít a vidět, tak to je tady ten nejvyšší Michal Žák, meteorolog a klimatolog z České televize. Aspoň tam zdravím, dobrý den.
1: Krásné ráno, přeju.
0: To je invazivní druh rostlin. Víte o tom?
1: Slyšel jsem.
0: A ano. Ten týden slavíte taky i vy, meteorologové a klimatologové, k tomuto tématu. Máte co říct?
1: Tak něco by se určitě našlo.
0: Třeba, že křídlatku potěšíme tím, že bude hezky pršet a nejenom brounka, že nám přidá trošičku na tom průtoku. No pověsme, dneska pondělí, nový den, nový týden, na medarda moc kapek asi nebude, že?
1: Tak dneska zrovna ne, přesně tak. Ten medard bude možná jeden z mála v těch dnech kolem toho medarda, kdy vlastně pršet opravdu nebude. Bude slunečno. Slunečno je už teď. Teploty venku se pohybují mezi 12 a 16 stupni. No a slunečno zůstane, bude jasno až polojasno. I když odpoledne a večer od západu začne oblaků částečně přibývat, tak se to obejde bez deště, bez přeháněk a odpoledne bude vesměs letní, protože teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. No kdyby... a vítr jenom slabý, proměnlivý, nebo od jeho východu, pardon.
0: Ne, já se omlouvám, zapomněl jsem, že ještě nás čeká síla větru a tam jste mi vlastně ještě utvrdil v jedné věci, že tím, jak to foukat nebude a bude to tak jako akorát, tak to je přesně nechat se zlákat těmi slunečními paprsky, lehnout do klíšťat a chytat lelky a nechat se spálit. Pálí to?
1: Pálí to, tak konec konců blížíme se k letnímu slunovratu, tak slunce má opravdu tu největší sílu, takže pozor na to, je to opravdu potenciálně spalující slunce.
0: No a kdyby nás náhodou nespálilo, pač máme svatozář, tu krémovou, nebo padesátkovou, jak to říct, tak si myslím, že potom můžeme dojít ještě k překvapení, že navíc ta naše zahrádka bude nucena bez práce zalití, protože nějaký déšť se čeká.
1: Nějaký déšť se čeká, přesně tak. Ten déšť dorazí od západu v souvislosti se zvlněnou studenou frontou už k ránu a víc zaprší zítra v průběhu dne. To by se na většině území měl přidat déšť nebo přehánky. Tady spíše ojediněle ve středních Čechách bouřky. Na druhou stranu po poměrně teplé noci s minimy mezi 18 a 15 bude zítra přes den už chladněji s maximy mezi 18 a 23 stupni Celsia.
0: Víme jasně nebo skoro jasně, jak bude do konce týdne?
1: Skoro jasně to víme. Vypadá to tak, že středa bude deštivá, chladná, s maximy jenom mezi 15 a 20 stupni.
0: Škrtáme středu, no, škrtáme ji z kalendáře.
1: Tak. Ve čtvrtek taková proměnlivá velká oblačnost, ale zřejmě ještě poměrně dost přehánek, ojedněle bouřky, teploty se moc od té středy lišit nebudou, čili maximum většinou tak někde mezi 16 a 20 stupni Celsia. No ale pak by se to mělo začít zlepšovat směrem k víkendu, tam to vypadá, že té oblačnosti a srážek bude ubývat a teploty začnou zvolna stoupat, pokud se vydaří ty nejčerstvější předpovědi, možná by v neděli mohlo být i 25.
0: A když budou ještě čerstvější předpovědi, možná bude i nad 25, ale to se necháme zlákat do dalších předpovědí počasí. Ano. Moc děkujeme, odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, hezké pondělí.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Nehoda 4 nákladních aut se stále řeší na jižní spojce směrem na Černý most, a to kousek před sjezdem do Průmyslové. Blokován je pravý pruh, na místě už jsou policisté. Kolona od magistrály vás zdrží až 40 minut. Dlouhé kolony kvůli tomu jsou také v opačném směru, tedy na okruhu a Štěrboholské spojce, kde se popojíždí už od Černého mostu. Pomalu se jede na úroveň nehody, je to také asi na 40 minut. A pomalu kvůli tomu pojedete i v celé Průmyslové, kde je kolona od Poděbradské až k jižní spojce na zhruba 25 minut. Zdržíte se také v Liberecké směrem do centra, následně i v ulici v Holešovičkách. Od sjezdu na Hloubětín se popojíždí před tunel Blanka, je to aktuálně na více než půl hodiny. A opatrně aktuálně také v Bělohorské ulici směrem z centra hned za křižovatkou s Patočkovou se v pravém pruhu řeší nehoda motocyklu, na místě je sanitka, projíždí se pouze levým pruhem, ale zdržíte se pouze v kratší koloně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.
0: Přesně 7 hodin 50 minut, za chvíli půjdeme do minulosti, snad odlehčeně s úsměvem a Petrem Jungmannem. On ale nebude hovořit na téma zpěvačky, která slaví 86, teda zpěvačky, která je nízkého vzrůstu, jemného hlasu. Tady v té naší kotlině by se řeklo, tatínek jí ušlapal cestu, ano, proto její koncert první byl v roce 1959, nejen s ním, ale taky s Elvisem Preslym, a páč se jí v New Jersey nelíbilo, tak se přestěhovala hned do své první adresy, takové té oficiální, kde prožila dlouhý život v LA a možná tam žije dodnes. Nancy Sinatra slaví, no a to už si spočítejte sami, já měl zmateky za 4. Se svým otcem Nancy Sinatra, Frank Sinatra a hříšné myšlenky Something Stupid. Something Stupid.

0: zase na druhou stranu nebýt Nancy Sinatra nebo Sinatrové, tak nemáme třeba písničku Bang Bang, myslím, zpívá tady v českém provedení, taky Boty proti lásce, vidíte to. No a tuhle písničku taky známe přece v češtině. Zuzana Norisová, šušušu. No nic, popojedem, 7.53 a půl, na řadě Petr Jungmann. Nevím ani, jestli budeme mluvit na téma, že dnes máme Světový den oceánu, ale když by náhodou zapomněl, teď vám to sama velryba řekne. Bohužel nemám tady překladače, takže se můžu jenom pouze domnívat, že je vám přáno hezký den.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutil 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: My jsme v dnešním ranním vysílání probrali kde co. Zastavili jsme se i v kalendáři před chvílí, takže víme, že se slaví Světový den oceánu, ale nejenom pro tebe, Tamaro, dobré ráno. Včera byl Světový den rýsů, Světový den bezpečnosti potravin a přišli jsme v sobotu o Světový den zelených střech anebo Mezinárodní den jeskyní. Tak tím se lecos vysvětluje u některých lidí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Středočeští zastupitelé projednají rozšíření možnosti nástupu všemi dveřmi do autobusů. Městy Slouňovice pod Blaníkem zrekonstruoval hasičárnu. Před námi je slunečný den a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno.

0: se chtěl vybrat oblasti, kde doprava nejvíc narážá na zpoždění kvůli dlouhému odbohování u řidiče.
1: A středočeští zastupitelé mají dnes na programu také třeba vyhlášení dotačních programů nebo převody pozemků. Návrh územní studie na úpravu nádraží Bubny v Holešovicích v Praze a jeho okolí zveřejnil magistrát hlavního města. Dokument počítá například s výstavbou 10 000 nových bytů. Vyjádřit se k němu teď může odborná i laická veřejnost, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha Bubny, zabývá se plochou bývalého areálu Pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
1: Louňovice pod Blaníkem na Benešovsku otevřeli novou hasičárnu. Využívat je budou příslušníci dobrovolného sboru. Celková rekonstrukce budovy stála víc než 8 milionů korun. Město s většinou nákladů uhradila z dotací. Ze svého rozpočtu zaplatil necelé 2 miliony korun. Pokračuje nezávislý starosta Louňovic Václav Fejtek.
3: Byla provedena kompletní rekonstrukce od nové vazby, střechy, zateplení budovy. Ve vnitřku byly provedeny nové šatny, sociální zázemí, rozšířený garáže. Sport.
1: Čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod v kajak krosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc zvítězila v předchozí individuální časovce. Češi v domácím prostředí získali celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů. Počasí. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 25 až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Chtěl jsem být aktuální v zelené vlně, tak jsem úplně nedával pozor, co ve zprávách. Tím pádem jistí to i rozhlas.cz, kde máme zprávy nejen z našeho kraje, ze středních Čech, ale vůbec všechno pěkně podrobně. Teď ale aktuálně ze zelené vlny opatrně na D10. Dálnice by měla být uzavřena ve směru do Prahy.
6: No, nepouštějí to žádným pruhem. Já jdu proti směru, takže nepouštějí to žádným pruhem. Jsou tam napříč hasiči. A celou tu dálnici vlastně jako zablokovali, jo. Jsou tam asi 3 nebo 4 auta v sobě.
5: Stojící kolona, dálnice D10, 11. kilometr, tam je ten problém a budete postávat už v nějaké 4-5 kilometrové koloně. Zkuste sjíždět přes město, ale taky to asi nebude v ranní dopravní špičce výhrou. A pozor i na Kolínsku, nebo konkrétně na výjezdu z Kolína po silnici první třídy 12.
7: Prosím vás, silnice 12, výjezd z Kolína, tam hned jakoby na tom obchvatu, tam se někomu z kamionu vysypalo obrovský kameny.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
5: Tak se vás pokusíme s Tamarou dostat a s dalšími pěveckými hosty a dalšími informacemi do parády. Takhle při pondělí 8. června, ať se vám daří. Ve vysílání Petr Muk, Václav Neckář, no jasně, Martin Písařík taky bude, nebojte, už za moment.
4: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Lehonce po čtvrt na devět, přeji dobrý den.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Meteorolog a klimatolog pan docent Michal Žák z Kavčích hor prozradil v předchozí hodině, jaké máme ráno a co se dá čekat dnes v pondělí.
2: Ten medhar bude možná jeden z mála v těch dnech, kdy vlastně pršet opravdu nebude. Bude slunečno. Teploty venku se pohybují mezi 12 a 16 stupni. Slunečno zůstane, bude jasno až polojasno, i když odpoledne večer od západu začne oblaků částečně přibývat, bez deště, bez přeháněk. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Takže koho to zláká, lehnout do klíšťat, pozor, natřít se, ať už UV faktorem, repelentem, ono to má své důvody.
2: Pálí to, konec konců blížíme se k letnímu slunovratu, tak slunce má opravdu tu největší sílu, takže pozor na to, je to opravdu potenciálně spalující slunce.
0: No a já z rodinného života aktuálního přidávám informaci, fondant repelent jako fakt je i dobrá věc. Sice to není úplně láskyplné, přívětivé, zase na druhou stranu, nechytnete boreliozu, jak má sestra.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Velký problém je stále na jižní spojce směrem na Černý most. Před průmyslovou se řeší nehoda hned 4 nákladních aut v pravém pruhu. Kolony jsou kvůli tomu nejen na jižní spojce od magistrály na 40 minut, ale popojíždí se pomalu také v celé Spořilovské před jižní spojkou a kolona začíná v tuto chvíli už před Prahou na D1 u Čestlic na 8. kilometru. Zdržení k jižní spojce další minimálně půl hodinu. Velmi silný provoz, proto pojíždí také na opačném směru od okruhu a Štěrboholské spojky. Kolony začínají u Černého mostu a na úroveň nehody se jede asi 3/4 hodiny. Kolona je také v Průmyslové, kde se popojíždí od Poděbradské až k jižní spojce, kde se ten provoz opravdu moc nehýbe. Zde je to také až na 30 minut. A výraznější zdržení čekejte ještě v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Popojíždí se už před sjezdem na Hloubětína před tunel Blanka, je to na více než půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
5: Se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Já vám přeji příjemný dobrý den, hlavně s úsměvem do nového dne a týdne, ať to neodnese třeba manžel, hlupák manžel.
1: Já jsem tady zrovna manželce.
2: Jo.
1: Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
2: No.
1: Příběh, no. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víš to?
3: No. Popuká.
1: No, prosím, vlastně nesedneš. Pátníku, proč jsem přišný pohled?
2: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
1: No tak vidíš, tak sedneme si.
2: No tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku.
3: To...
1: Ať se Ladí taky zasměje, co?
3: To bude mi, myslím, nejradši.
1: No jo, mě se stala Ladíku taková podivná příhoda.
2: Já.
1: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
2: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na polovce.
2: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Ne, sedíme takhle na polovce, já jsem jenom tak ve vestě, tedy ne ve vestě. Já jsem v košili, bez saka.
2: Určitě jste se líbali, ty Rošťáku, víš?
3: Hládlo, ty máš fantazii.
1: Ale jo.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Ale jo, lezlo to z nich jak z chlupaté deky, hlavně to nepřiznat. No i když, víte co, nevšímavá drahá polovička, to taky není úplně dvakrát šťastné. Žádný moralista rozhodně nebudu ani takhle 6 minut před 8:30, hezky s úsměvem a fakt upřímně, z mé strany upřímně z celého svého stučnělého srdce, ať se vám daří, zkuste to pravou nohou přes práh bytu, zaměstnání nebo ordinace u lékaře, zkrátka ať je vám fajn a ať je hodně nás Českého rozhlasu Střední Čechy a třeba i z Humoriádou, kde dostanete určitě jiné myšlenky, aspoň na 56 minut. Tak dneska odpoledne o zprávách

0: Doufám, že řidička nám nahlásila informaci z dálnice D10 a tím pádem Johna Lennona a Woman I Love You patří jí. Díky za zavolání do zelené vlny dálnice D10, 11. kilometr. Nehoda už je v odstavném pruhu a už tolik nebrání provozu. Kolona se postupně začne před Prahou rozjíždět.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Stavební úřad povolil přesun soukromé školy do Horního Bezděkova na Kladensku. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Organizace bude mít sídlo v Letohrádku Vendula. Někteří tamní obyvatelé se ale bojí problémů s parkováním. Jídlo v pražských Butovicích začnou od poloviny června rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Malá vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a systému umělé inteligence. Provoz robotů schválilo vedení Prahy 13. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jak jsem zmiňoval, před zpravodajstvím v 8:30 dálnice D10 už je průjezdná před Prahou. Na 11. kilometru nehoda a už by měla být v odstavném pruhu, tak snad je to i tam uklizené, nebo aspoň poklizené od zásadního nepořádku, ať se už dál nemusíte zdržovat. Každopádně problémy, dopravní blamáž pokračuje na jiných místech, objevují se i nová místa, jako třeba dálnice D4, 13,5 kilometr směr Praha.
3: Dobrý den, tak já jsem v té koloni za Jílovištěm na dálnici D4, teď stojím u kolocu, navigace hlásí zdržení asi 30 minut.
0: Gratuluji.
3: A ještě se dalo sjet jakoby na Řitku, ale to jsem neudělala, protože to tam nebylo hned vidět.
0: No to byste hlavně nezačala to pondělí úplně zrovna dvakrát nejlíp být tam.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To jsem řekl něco špatně, nebo já nevím. Povídej, co dál.
2: Pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. A my přidáme podrobnosti už za chvíli.
0: To je skvělá zpráva, vidíte. Půjdeme k dálnici zatím, jakou svět neviděl. Těšíme se na ní v příštích životech.

0: Taková něha, romantika, klid, pohoda, úsměv a pondělíčko. 8 hodin 40 minut, Český rozhlas Střední Čechy. Naše vysílání je taky samozřejmě vyvážené, takže i nepříjemné zprávy pro vás máme, i když jsou pro řidiče a vás se třeba netýkají. Jo, jo, je to tak, pondělní ranní špička, dneska je to blamáž. Tak pozor, aktuálně nově na silnici 16 u Velvar. Je tam velký problém.
1: Zeptaný ho na Mělník a jede mezi odbočkama na Luníkov a Těšín. Je to zastavená dodávka. Dodávka je odstavená na kranici, ale zasahuje do pruhu. A to říct je kolony, že se tady auta přijde jakoby z toho objíždění.
0: Tak ještě jenom kyvadlový provoz na 16. u Velvar. Buďte připraveni na všechno z obou směrů. Musíte posečkat. Jinak aktuálně taky informace o dopravních nehodách dorazila třeba z Prahy z Čimické ulice a další problémy jsou třeba i na jižní spojice a koukám, že ještě není dořešena ani nehoda na 12 na výjezdu z Kolína, tak šťastnou cestu. Víte co, zůstaneme u té dopravy ještě i v reportáži, ostatně už jsme na to vábili. Tamara upozorňovala na ještě neexistující D3. Je třeba udělat nějaký průzkum, pyrok průzkum, takže na té středočeské části dálnice D3 musí firmy pracovat, i když zatím řidiči nemohou jásat. 58 kilometrů chce ředitelství silnic a dálnic stavět mezi Prahou a Jihočeským krajem prý už za 2 roky. Pokud se nenajde nějaký středočeský sisel.
2: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
3: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
2: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
3: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
2: Co se dá tady očekávat?
3: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
2: Kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
3: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
2: Po válce tady bylo spoustu munice.
3: Jeden z pamětníků uváděl, že při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu.
4: Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné překážky.
2: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas v ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy.
5: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
2: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
6: Chceme začít v roce 2028.
2: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: My, kteří cestujeme pravidelně mezi Prahou a Jihočeským krajem, tak čekáme na tu dálnici jak na smilování boží. 2028, samozřejmě, já si to znamenám do svého dalšího kalendáře a Radek Duchoň, který nevrátil magnetometr, protože tady stále neustále v průběhu rána něčím pípá ve vedlejší redakci, tím se lecos vysvětluje, bude samozřejmě sledovat další vývoj o budoucí dálnici D3, teda pokud se otevření dožijeme všichni, bude i reportáž.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Peace.

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Počasí ve středních Čechách.
1: 8:45 přesně, řekněme si na rovinu, bude dneska krásně. Dobře, jdete do práce nebo máte jiné povinnosti pro pondělí, máte černého Petra, ale zkuste aspoň na chvilku si sednout na lavičku nebo někam, kde nejsou klíšťata a chytat lelky. Modré nebe, pár mraků v průběhu odpoledne, ze kterých se nespustí, a na teploměru až 28, no a vítr, co vám tupe neodfoukne, pánové, já myslím, že to je lahoda. Ale dešťové kapky budou. Michal Žák to potvrzuje.
2: A je zalesný kurci mrzdeš, kde stavrej. Skoro jasně to víme. Vypadá to tak, že středa bude deštivá, chladná, s maximy jenom mezi 15 a 20 stupni. Ve čtvrtek taková proměnlivá velká oblačnost, ale zřejmě ještě poměrně dost přeháněk. Ojedněle bouřky, teploty se moc od té středy lišit nebudou, čili maximum většinou tak někde mezi 16 a 20 stupni Celsia. No ale pak by se to mělo začít zlepšovat směrem k víkendu. Tam to vypadá, že té oblačnosti a srážek bude ubývat a teploty začnou zvolna stoupat, pokud se vydaří ty nejčerstvější předpovědi, možná by v neděli mohlo být i 25.
1: Úterý, středa tedy s deštěm, znamenáme si deštník, prši, plášť s sebou, ale zahrádky a pole to potřebují.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, silný provoz stále na Pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech. Směrem na letiště čekejte kolonu už od Jesenice, ve směru k D1 se popojíždí kousek za nájezdem z Karlovarské, zdržení v obou směrech je zhruba na půl hodinu. Navíc kolona je kvůli tomu také na příjezdu do Prahy po D5, kde se popojíždí od Rudné z 5. kilometru, je to asi na čtvrt hodiny. Přímo v Praze stále velké problémy na jižní spojce směrem na Černý most, kde se před sjezdem na do Průmyslové se řeší nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu. Kolona od podjezdu magistrály na 40 minut, plná je proto také celá Spořilovská od D1. Kolona začíná právě na D1 před Prahou už u Čestlic, zhruba na 9. kilometru. Zdržení kýžní spojice na další asi půl hodinu. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Od Černého mostu kolona za Průmyslovou na 40 minut a popojíždí kvůli tomu také celá Průmyslová od Poděbradské k jižní spojce, kde je to na 20 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je nejvyšší čas to tady všechno ve studiu uklidit a pozvat do studia velmi do růžova vyspalou a stále usměvavou, i když šla po své dálnici D10 do Prahy, Ivetu Chlumskou. Tak ať se jí daří, vám taky ať se daří, a zase ráno v 5 se budu těšit na slyšenou. A propo, kulturní jsme, o to žádná. Přesvědčíte se i z typu Denise Hergeslové do středních Čech pro pondělí 8. června 2026. Jo, a ještě jedna věc, to už je úplným závěrem. Tady Iveta se mi jako tak přiznala k tomu, že nevěří, že existuje pondělíčko. A já jsem jenom dodával, že kde kdo mi dokáže nadávat za páteček, ale Laďce Kozderkové za pondělíčko nikdo nadávat evidentně nebude. Pane,

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? V areálu Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi se do 19. června uskuteční tradiční metalové sympózium. Každý den od 9 do 17 hodin tu budete moct sledovat při práci umělecké kováře a kovosochaře z různých zemí, kteří přímo před vašima očima promění kusy kovu v originální umělecká díla. Ta následně rozšíří unikátní galerii pod širým nebem v ulicích Mladé Boleslavy. Botanická zahrada Praha se proměnila v místo inspirované Japonskem. Do 14. června tu uvidíte víc než 100 bonsaí z vlastních sbírek i od předních pěstitelů z České republiky a zahraničí. Po 3 letech se sem vrátil oblíbený festival bonsaí a japonské kultury, který nabízí přehlídku výjimečných bonsaí, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i festivalový program o nadcházejícím víkendu. V Dobrovických muzeích je ke shlédnutí nová výstava Barevné mosty. Uvidíte tu obrazy a kresby členů výtvarnické skupiny Spektrum. Jejich tvorbu spojuje pestrost stylů, technik i pohledů na svět. Výstava nabídne setkání s rozmanitými výtvarnými přístupy a ukáže, jak umění dokáže propojovat lidi i generace. Výstava potrvá až do 26. července. A ještě do 26. června tu taky můžete navštívit výstavu Na miskách vah. Prohlédnete si váhy, kterými vážily naše babičky a prababičky, nebo taky váhy z laboratoře, klenotnictví či pošty. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Středočeští zastupitelé projednají rozšíření možnosti nástupu všemi dveřmi do autobusů. Soud dnes pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Před námi je slunečný den a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Rozšíření možnosti nastupovat do autobusu všemi dveřmi dnes projednají středočeští zastupitelé. Týkat se to má několika desítek linek. Cestující můžou od loňského srpna používat k nástupu všechny dveře třeba v některých autobusech mířících do Prahy, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
3: Výběr linek navazuje na první fázi, kdy se testem testoval na linkách číslo 300 až 429. A nově vybraných 51 linek reprezentuje klíčové a vytížené páteřní trasy. My jsme vlastně chtěli vybrat oblasti, kde doprava nejvíc narážá na zpoždění kvůli dlouhému odbohování u řidiče.
2: Středočeští zastupitelé mají dnes na programu také třeba vyhlášení dotačních programů nebo převody pozemků.

0: ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrze potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: V Česku dnes začíná týden invazních druhů. Mezi ně patří i křídlatka, která se rozšířila podél Berounky a Všenorského potoka. Povodí Vltavy proto musí až 3-metrovou rostlinu dvakrát ročně likvidovat chemickým postřikem, vysvětluje technik Jiří Pšečný.
2: Ta rostlina má schopnost velice rychle osidlovat stanoviště a vlastně vytlačit úplně veškerou ostatní vegetaci s tím, že výsledkem je jenom monokultura té křídlatky. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka poprvé v letošním ligovém play-off prohráli. Pardubicím podlehli na jejich palubovce 78-79 a ve finálové sérii teď vedou 2-1 na zápasy. Čtvrté utkání se dnes hraje od 18 hodin znovu na východě Čech. Počasí. Čekáme jasno až polojasno odpoledne a večer od západu oblačnosti přibude a naměříme 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D4 vjedete do kolony u sjezdu na Řitku na 14. kilometru a pomalu se jede až k druhému nájezdu od Jíloviště, kde se řeší nehoda dvou aut, zdržení je až 30 minut. A silný provoz je na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech, směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Jesenici a směrem na dálnici D1 kolona za nájezdem z Karlovarské. Navíc je kolona i na příjezdu po dálnici D5 od Rudné z 5. kilometru, zdržení asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy a před námi už je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Přeji vám krásné pondělí.
3: Středočeské dopoledne.
4: No a po víkendu jistě odpočatý a s porcí dobré nálady vstupujete do nového pracovního týdne. My s porcí příjemné muziky a zajímavými informacemi. Co se muziky týká, tak Petr Rezek zaspívá Leona Machálková, taky československá superstar, Olympic a další. No a někdo sbírá známky, jiný zase mince, minerály, odznaky a Pavel Kušbach z Mladé Boleslavy už od roku 1984 si tvoří sbírku vah a hlavně těch kuchyňských. Za první váhu, kterou přinesl domů, dostal pěkně vynadáno. No, o tom taky uslyšíte v reportáži Jolany Novákové už za chvíli.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 16 minut po deváté, krásné pondělní dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. No 100 kusů čítá sbírka Vach Pavla Kuzbacha z Mladé Boleslavy. Která z nich je největší, nejmenší, nejstarší nebo nejoblíbenější? To zajela zjistit naše reportérka Jolana Nováková.
1: Tak moje první setkání s vahami bylo v dětství, když jsem jezdil na prázdniny babičce a tam jsem pozoroval přes plot, jak najíždějí traktory k jakýsi kapličce a zastavují, pán z toho vyleze, zase zmizí, traktor odjede a pak jsem vlastně přišel na to, že to byly vlastně váhy na dobytek a mostní váhy a potom jsem tam jako šmejdil a zjistil jsem, že vlastně tam je úžasný mechanismus ze spoda, tam mi to možná už zašlo bavit kdysi v dětství, kdo ví.
2: Která byla první ta váha?
1: Tu jsem kdysi sehnal v Kovošrotě na smetišti, protože moje maminka tam pracovala. Jsem byl peskován za to, proč to tahám domů a já jsem si to opravil, protože jsem původní profesí zámečník a dal jsem se do toho a už tím to začalo.
2: Můžu sáhnout si na tu váhu?
1: To nezničíte.
2: Ono, asi každá z těch vah, které máte ve sbírce, má nějaký příběh, od někud pochází. Někdo ji vlastně vážil na ní, ale... Máte nějakou váhu s příběhem vám nejbližším?
1: Mám určitě, mám tady jednu váhu, kterou mi sehnal kamarád. Já jsem se tam jel k němu podívat, vlastně k jeho bydlišti a říkal, ty sbíráš váhy, tak přijed se podívat, mám tady nějaký dřevěný kousek, nechce se mi to vyhazovat, takže jsem tam přijel a zjistil jsem, že to je váha decimální, dřevěná, velká, od pana Zahrádky. Ten pan Zahrádka to byl výrobce vah tady na Mladé Boleslavsku, takže o to víc mě to zaujalo a říkal jsem si, tuhle tu musím prostě mít a sehnal jsem teda přívěs, odvezl jsem to a to je takový to víc srdcovka, protože je mi to blízký jako Boleslavákovi.
2: Zahrádková decimálka je určitě ta největší ve vaší sbírce. Která je nejmenší váha?
1: Nejmenší váha mám zlatnickou váhu, která je krásně rozebratelná a je to zhruba ve velikosti pouzdra na doutníky. A je to velmi citlivý a krásný.
2: Ta nejstarší?
1: Ta nejstarší to mám od firmy Lorenz, to je z Vídně. Tam se pohybujeme někde roku 1870, když vyšel zákon vlastně o váhách.
2: Máte taky spoustu dokumentů k těm váhám a různé propagační materiály, letáky.
1: Potom, když vidíte vlastně ten rodný list k těm váhám nebo tu propagační retoriku, která se v té době používala, tak je to moc pěkný tohleto.
2: Tady v obýváku máte 2, 3 paterovách a typuju, že ty ostatní jsou ve sklepě. Nebylo by fajn ty váhy někde vystavit? Na delší dobu třeba?
1: Bylo by to fajn určitě, abych tu nabídku učinil komukoliv, kdyby měl někde nějaký volný prostory. Říkám si, že přeci jenom je to kus naší historie a něco, co by za to stálo vidět a věci, které tady budou i po nás, takže bych to rád klidně nabídnul někomu zdarma k vidění, se vším všudy.
2: S Pavlem Kuzbachem si o vahách, o jeho sbírce vah povídala Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já tady doplním, že váhy ze sbírky Pavla Kuzbacha si teď můžete prohlédnout při výjimečné příležitosti. Jsou vystavené ještě do 26. června v Dobrovických muzeích na Mladoboleslavsku. Reportáž, článek a fotogalerii taky najdete, jako již tradičně, na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Zhruba 20 porcí jídla nově zdarma dostávají klienti humanitárního zařízení v Praze 10. Jde o zbylé obědy z tamní základní školy, která se nově zapojila do projektu Zachraň oběd. Podrobnosti přidáme za chvíli.

Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Každý den vám hrajeme české písničky, které si zaspíváte. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám. Milujeme Střední Čechy.

Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu.

0: Máme půl desáté na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď vám povíme, že zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt Zachraň oběd. Nesnězené pokrmy ze školních jídelen a restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. V Praze takto jídla denně daruje víc než 20 provozoven. Nově se k ním přidala i základní škola v Praze 10.
1: Teďka jsem do aplikace Daruj oběd, zadávám 10 polívek, 5 znojemský z rýží a 5 kusů s čočkovým ragu.
2: Popisuje vedoucí jídelny základní školy Břečťanová v Praze 10 Jana Zapletalová.
1: Ve 3/4 na 2 zjistím, jestli něco zbylo nebo ne. Napíšu do aplikace, co máme, napíšu tam alergeny, jakou to má teplotu a v kolika nádobách to budou mít připravené.
2: Tyto informace pošle do blízkého humanitárního zařízení. Jeho zástupci si jídlo následně vyzvednou. Zhruba jde o 20 polévek a 10 porcí hlavních chodů.
1: My nevaříme proto, aby se měli zbytky. Že jo? Když je oblíbené jídlo, tak ty děti si přidávají a většinou ty porce nezbývají.
2: Dodala vedoucí jídelny Zapletalová. Humanitární zařízení na zámečku ubytovává více než 100 lidí. Jídlo ze školy zbyde podle vedoucí centra Terezie Poustevské vždy jen na část klientů.
3: Bereme to spravedlivě, máme seznam lidí a střídáme to. Nebo samozřejmě závisí i, co je ten den k jídlu. Takže pokud je to například krupicová kaše, tak volíme maminky s malými dětmi.
2: Většinu klientů tvoří uprchlíci z Ukrajiny. Jiné než školní jídlo od zařízení nedostávají.
3: My tady nemáme výdejnu stravy. Klienti naši jsou hrozně vděční, že ať už pomůžeme neplýtvání, což je hlavní myšlenka toho projektu, tak i pomůžeme těm našim klientům.
2: Projekt Zachraň oběd vznikl v roce 2022. Kromě darování pokrmů se jeho manažerka Denisa Rybářová chce zaměřovat také na vzdělávání veřejnosti ohledně plýtvání jídlem.
4: Myslím si, že to je o tom mluvit s těma rodiči a zváci. Pedagogové mohou být takový mentoři. Spousta dětí to třeba nesní, protože třeba to neznají tu potravinu. Že vám řeknou, že kuskus nikdy neviděli, no tak si uděláme nějakou ochutnávku.
2: Jedno stravovací zařízení v Česku podle Rybářové vyprodukuje až 24 kg potravinového odpadu denně. Hlavním cílem projektu je snížit toto číslo na nulu.
4: Ten náš projekt, který tady máme, já vždycky říkám, že my jsme ho vytvořili, aby jednou zaniknul.
2: Za 4 roky fungování projekt zachránil přes 114 000 obědů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory totiž opravují dělníci. A co všechno musí udělat a bude kostel během rekonstrukce přístupný návštěvníkům, tak to se dozvíte za chvíli.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Naďa Urbánková nám dospívala za půl minuty, máme 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vám teď povíme, že dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou totiž do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun. Z Jakuba Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Bolševník, akát, motýlí keř nebo křídlatka. Všechny tyto rostliny se do Česka dostaly jako okrasné květiny. Dnes ale způsobují výrazné škody a vytlačují původní české druhy. Tématu se budeme věnovat po 10. hned po zprávách s Tamarou Kocůrkovou. Počkejte si na to a krásné pondělí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žij

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Well, my vlak,

0: Dopoledne s Kali, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Výstavba nových bytů roste, informoval o tom Český statistický úřad. Pyrotechnici začali prozkoumávat úsek plánované středočeské části dálnice D3. Před námi je slunečný den a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000. To je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
2: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
1: Dařilo se i českému průmyslu. Jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohlo hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata říká, že kromě detektorů kovů používají pro zjištění munice i magnetometr.
3: Magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země.

0: k nějakému střetu s někým, nedošlo ani k tomu, že by nevyjel nějakou trasu nebo dráhu, to byly pochybnosti občanů.
1: Stejná autonomní vozítka od konce minulého roku rozváží jídlo také v pražském Karlíně. Sport. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Cobolliho 3-2 na sety. Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu v nejvyšší kategorie. Počasí. Čekáme jasno až polojasno a naměříme 25 až 28 stupňů. Odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme pak s deštěm počítat nejméně do konce týdne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Silný provoz čekejte na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se po pojíždí od sjezdu na Jesenici a směrem na dálnici D1 je kolona ze 3. kilometru dálnice D5. Zdržení v obou směrech až půl hodiny a v Praze na jižní spojce směrem na Černý most se před Průmyslovou stále řeší nehoda 4 nákladních aut v pravém pruhu. Kolona od magistrály až na 35 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly zprávy v 10. Pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
3: A jsem s vámi ráda. Hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
3: A jsme taky rádi, že vám při pondělku můžeme dělat společnost. No, ranní kávu už asi máte za sebou, ale tušili jste, že kávu může vylepšit třeba i pomerančová kůra? Podrobnosti přidá v Babských radách Jarka Vykoupilová. A taky se dozvíte, že bolševník, akát, motýlí keř nebo křídlatka. Všechny tyhle rostliny se do Česka dostaly jako okrasné květiny. Dnes ale způsobují výrazné škody a vytlačují původní české druhy. My se tématu podrobněji budeme věnovat už za chvíli.

0: ABBA nám dohrála, dospívala 17 minut po 10. hodině. Krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. V Česku dnes začíná týden invazivních druhů. Ten má upozornit na exotická zvířata a rostliny, které v přírodě vytlačují původní druhy a způsobují tak ekonomické škody. Jednou takovou rostlinou je i křídlatka, která se rozšířila podél vodních toků. Například u Všenorského potoka nedaleko Prahy se ji snaží likvidovat chemickým postřikem.
1: To je taková nenormální rostlina, že sem prostě nepatří, jako i na vzhled.
2: Popisuje křídlatku u Všenorského potoka místní obyvatel Mirek Hladovec. Rostlina se do Česka dostala tak, že ji lidé pěstovali na zahradách jako okrasnou květinu.
1: To je nebezpečný, protože takových spoustu rostlin, které sem dotáhli naši předci, dneska si s tím nevíme rady.
2: Až 3metrová rostlina se srčitými listy se rozšířila po obou březích místního potoka. Navíc se rozrůstá i do okolních zahrad, upozorňuje paní Zdena.
3: Já tomu říkám bambus teda, jo, protože ono to v sobě má vodu, že jo, takže když se to usekne třeba srpem, tak vystřikne voda na to. Je to prostě taková džungle. A když jsem měla malou vnučku, tak se jí to strašně líbilo, že si připadala jako Mowgli. Je to otravující, protože to leze do zahrady a je to špatně.
2: Křídlatka patří mezi 100 nežádoucích invazních rostlin na seznamu Evropské unie. Vysvětluje technik Jiří Pšečný z Povodí Vltavy.
4: Ta rostlina má schopnost velice rychle osidlovat stanoviště a vlastně vytlačit úplně veškerou ostatní vegetaci s tím, že výsledkem je jenom monokultura. Ty křídlatky bohužel se velice rychle množí podzemí kořenovým systémem odenkama, tím pádem pro ní vlastně vodní toky jsou ideální přepravní cesta.
2: Odénky se díky tomu snadno šíří podél potoků a řek. Navíc kvůli tomu nemůžou technici rostlinu jednoduše uříznout, dodává Pšečný.
4: Odstranění těch vrchních částí té rostliny může dojít k tomu, že se naruší ten bal a paradoxně se namnoží. Takže se to dělá chemicky, což je zase složitý, protože jednak se pohybujeme u vodních toků, kde možnosti aplikace chemických látek jsou samo o sobě významně omezený. Jednak se pohybujeme u rostliny, která je nesmírně odolná a nesmírně vitální.
2: Povodí Vltavy plánuje křídlatku takto likvidovat dvakrát ročně na Berounce a Všenorském, Rakovnickém a Tuchlovickém potoce. Původem asijská rostlina se přitom uchytila natolik, že vznikl její český poddruh. Přibližuje invazní biolog Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Křídlatka japonská, křídlatka sachalinská, které se dostaly jako k sobě. A z toho vznikla právě ta křídlatka česká. A to je druh, který vlastně si vzal od těch rodičů to nejlepší, nejvíce roste, nejhůř se likviduje.
2: Invazních rostlin v Česku přibývá. Mezi nejznámější patří například bolševník nebo akát, pokračuje Pergl.
5: Největší problém je v současné době zřejmě s pásanem žláznatým, který se v České republice začíná velmi výrazně šířit. V posledních letech se díky oteplování začíná šířit například komule, takový ten motýlí keř, co lidi mají na zahrádkách, to by mohl být velký problém.
2: Týden invazních druhů pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny a zahrnuje desítky přednášek, exkurzí a dobrovolnických akcí. Potrvá do 14. června. Z Všenor u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tušili jste, že kávu může vylepšit i pomerančová kůra nebo špetka soli? Další tipy pro neobvyklé dochucení kávy nabídnou dnešní Babské rady a Jarka Vykoupilová. No a my teď nabízíme další příjemnou muziku. Michal Hruza.
7: Teď už

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Bella Ottavan také přispěla při pondělku do našeho dopoledního vysílání. My přispějeme informacemi o kávě. Jarka Vykoupilová nás naučí, jak neobvykle můžeme kávu ještě dochutit.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Věra Špinarová a její Valentino a teď Michal Penk s písní o bláznech. No a za chvíli se také podíváme do kalendáře. Máme 8. červnový den. Jaké události v minulosti přinesl? Dozvíte se.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Máme 10:45, dívám se do kalendáře a máme tu 8. červnový den. Ozdobilo ho jméno Medard, u nás se užívá tedy jen zřídka, podle významu je totiž Medard udatným silákem, ale bývá spojován s počasím a deštěm. No, Medardova kápě je 40 dní kape, tak snad se to letošního roku týkat nebude, přejme si to. Herec Lukáš Vaculík slaví den narozeninový, taky zpěvák Ben Kristoval a kdo další oslavuje a jaké další události v minulosti to dnešní datum přineslo, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutil 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte nás dál, bude to jízda, jak zpívá Alice Springs. My vám totiž za 12 minut nabídneme zprávy s Tamarou Kocourkovou. No a po 11. se vypravíme do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna. Tam totiž mají výstavu Příběh parních hraček. Podrobnosti přidáme, počkejte si na ně a krásný den.

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel bude s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí řidiče na 3 měsíce. Před námi je slunečný den a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až pondělí 22. června.
3: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
2: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Silničáři opravují dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Od 18. do 48. kilometru mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný je zastaralý. Práce za skoro 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulova.
4: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
2: 50 nových míst v domově pro seniory chce vytvořit radnice Prahy 12. Plánuje proto přístavbu sociálně ošetřovatelského centra v Zárubově ulici. Městská část podle vedení řeší nedostatek lůžkových kapacit pro seniory dlouhodobě.

0: počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno a naměříme 25 až 28 stupňů. Odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat nejméně do konce týdne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před Průmyslovou stále blokovaný pravý pruh. Zbývá odtáhnout ještě dvě nabouraná nákladní auta po ranní hromadné nehodě. Kolona od sjezdu na Vršovice až na 25 minut a nesouvislou kolonu kvůli tomu čekejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Od Čestlic 8. kilometru se jede pomalu přes Spořilovskou k jižní spojce. Zdržíte se dalších zhruba 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a s vámi je stále Středočeské dopoledne a Iveta Chlumská.
2: A stále vám přeji krásné pondělí.
0: Středočeské dopoledne.
2: Pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. Podrobnosti přineseme v této hodině. A v Hornickém muzeu Majrau ve Vinařicích u Kladna teď mají výstavu Příběh parních hraček. Za chvíli se tam vypravíme a dozvíme se víc. No a příjemná muzika, ta je nachystaná. Eva Farná, taky Vláďa Mišík, Michal Tučný a další.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Limala, jeho nekonečný příběh na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 15 minut máme po 11. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Pojďte se teď s námi vypravit do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna. Tam je teď totiž výstava Příběh parních hraček. Jedná se o rozsáhlou sbírku dlouholetého sběratele Romana Hedvičáka ze Semil.
1: V hornickém skanzenu Majrau právě probíhá výstava Příběh parních hraček. Více k výstavě říká správce depozitáře David Berger.
2: U nás v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích probíhá výstava Kouzlo parních hraček. Z celkový sbírky zhruba 300 kusů je tady vystaveno něco přes 150 parních strojků. Tak v uvozovkách nejcennější je vlastně první parní strojek, který měl pan sběratel Hedvičák ve sbírce. A je to stojatý parní kotel domácí výroby od pana Janaty z Prostějova, který ho vyrobil v roce 1983.
1: Povězte posluchačům něco k osobě sběratele Romana Hedvičáka.
2: Pan sběratel Roman Hedvičák tak pracuje na odboru památkové péče v Semilech, zároveň ze Semil i pochází. A jelikož jsme zahledli úspěšnou výstavu právě v Semilském pojizerském muzeu a galerii, tak jsme přišli s nápadem, že vlastně ty parní strojky by se hodily i sem do hornického skanzenu, jakožto ukázka vlastně industriálního dědictví, který nám tak nějak zůstalo. V centrální části výstavy tak se nachází prosklená vitrína s modelem parního stroje. Je to vysloveně model, nejedná se přímo o hračku. A tadyhle ten parní stroj, jedná se teda o ležatý kotel, samozřejmě se různým tím klikovým rozvodem, je hodně podobný třeba našemu těžnímu stroji Ringhofer. Ale tadyhle ten konkrétní model tak byl vystaven v roce 1933 na Národohospodářské výstavě v Praze.
1: Vy jste využili výstavu pro vytvoření nového vzdělávacího programu Síla páry, je to tak?
2: Je to tak. Tadyhle ten vzdělávací program tak je zaměřený hlavně na žáky druhého stupně, případně i středních škol a seznámí se vlastně s principem fungování a významem parních strojů v historii, s tím, že samozřejmě dozví se i něco o těch jednotlivých výrobcích těch parních hraček, ať už to byla firma Lastra, případně ať už to byla firma Bing, Merklin. Vzdělávací program tak si můžou najít na stránkách hornického skanzenu, kde vlastně v nabídce do sekce pro školy, tak najdou ještě i další vzdělávací programy, které tady máme, ať už se jedná o expedici na Haldu, případně program Dolem Nedolem, anebo Zdař Bůh.
1: Z hornického skanzenu Majrau Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Pyrotechnici začali prozkoumávat 58 kilometrů dlouhý úsek plánované středočeské dálnice D3. V místě bylo za druhé světové války cvičiště vojsk SS a pro srovnání jeho rozloha byla jen o něco menší než dnešní území Prahy. Podrobnosti přidáme za chvíli.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Petr Novák a jeho děvče z krásných začátků. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byly za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky.
1: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
2: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
2: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
1: Co se dá tady očekávat?
2: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
1: Přešli jsme přímo na pole, kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
2: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Po válce tady bylo spoustu munice.
2: Jeden z pamětníků uváděl, že když přišli a začali obdělávat zanedbaná pole, tak při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu a často přišli o traktor i s traktoristou.
3: Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné překážky.
1: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy. Její rozloha byla asi 450 km čtverečních. Šlo o největší cvičiště SS v Evropě. Pro srovnání, současná rozloha Prahy je 496 km čtverečních, tedy jen o něco málo víc.
3: Od Horona Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
1: Ředitelství silnic a dálnic nechá udělat pyrotechnický průzkum na celé trase středočeské dálnice D3. Vyjde to na asi 125 milionů korun. Když chce ŘSD silnici začít stavět, připomíná jeho mluvčí Jan Riedl.
4: Celá středočeská D3, což znamená nějakých těch 57 kilometrů, chceme je stavět všechny najednou, chceme začít v roce 28 nebo v roce 29. V tuhle chvíli už velmi intenzivně vykupujeme pozemky.
1: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Schody z nebe a Tereza Kerndlová na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No na metalové sympozium do botanické zahrady nebo na výstavu Barevné mosty vás zve Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V areálu Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi se do 19. června uskuteční tradiční metalové sympózium. Každý den od 9 do 17 hodin tu budete moct sledovat při práci umělecké kováře a kovosochaře z různých zemí, kteří přímo před vašima očima promění kusy kovu v originální umělecká díla. Ta následně rozšíří unikátní galerii pod širým nebem v ulicích Mladé Boleslavi. Botanická zahrada Praha se proměnila v místo inspirované Japonskem. Do 14. června tu uvidíte víc než 100 bonsai z vlastních sbírek i od předních pěstitelů z České republiky a zahraničí. Po 3 letech se sem vrátil oblíbený festival bonsai a japonské kultury, který nabízí přehlídku výjimečných bonsai, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i festivalový program o nadcházejícím víkendu. V Dobrovických muzeích je ke shlédnutí nová výstava Barevné mosty. Uvidíte tu obrazy a kresby členů výtvarnické skupiny Spektrum. Jejich tvorbu spojuje pestrost stylů, technik i pohledů na svět. Výstava nabídne setkání s rozmanitými výtvarnými přístupy a ukáže, jak umění dokáže propojovat lidi i generace. Výstava potrvá až do 26. července. A ještě do 26. června tu taky můžete navštívit výstavu Na miskách vah. Prohlédnete si váhy, kterými vážily naše babičky a prababičky, nebo taky váhy z laboratoře, klenotnictví či pošty. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Tak Denisa Hergeslová poradila, jak naložit s vaším volným časem. My poradíme po 12. jak si můžete zpříjemnit dnešní poledne. No samozřejmě písničkou a vaším vzkazem. Budeme to servírovat po 12. hned po zprávách s Tamarou Kocourkovou. A já vám všem přeji dobrou chuť k obědu a hlavně krásný pondělní den.

Jestliže Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886, rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Praha zveřejnila návrh územní studie na úpravu okolí nádraží Bubny v Holešovicích. Před námi je slunečný den a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
6: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Návrh územní studie na úpravu nádraží Bubny v Holešovicích v Praze a jeho okolí zveřejnil magistrát hlavního města. Dokument počítá například s výstavbou 10 000 nových bytů. Vyjádřit se k němu teď může odborná i laická veřejnost, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
7: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha Bubny. Zabývá se plochou bývalého areálu Pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
3: V Česku dnes začal týden invazních druhů. Mezi ně patří i křídlatka, která se rozšířila podél Berounky a Všenorského potoka. Povodí Vltavy proto musí až 3metrovou rostlinu 2x ročně likvidovat chemickým postřikem, vysvětluje technik Jiří Pčečný.
8: Ta rostlina má schopnost velice rychle osidlovat stanoviště a vlastně vytlačit úplně veškerou ostatní vegetaci s tím, že výsledkem je jenom monokultura té křídlatky. Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie.

0: V pravém pruhu na příjezdu do Prahy po dálnici D1 zastavují se aktuálně zhruba na 9. kilometru za Pražským okruhem. Pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojce od dálnice D11 k Průmyslové, nesouvislá kolona zhruba na 10 minut. A provoz vás ještě na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou připravené vaše písničky se vzkazem. Slovo má stále Iveta Chlumská.
2: A přeji vám krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
2: Tak muzika je připravená, vaše vzkazy jistě dorazí. Číslo naší SMS brány 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. No a nebo mi můžete napsat elektronicky přes webový formulář, kdeže ho najdete, no přeci na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Eva Nahlas z písní a Ranka umí hula hop. Na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů mám tu první. V moravském městě Přerově včera oslavila výročí svého narození starostlivá choť a prima kamarádka paní Jana Papáková. Milá Janíčko, mnoho pevného zdraví, pohody, neutuchající veselé činorodosti, tělesné i duševní svěžesti a lásky všech tvých blízkých ti přejí Jitka a Pavel. No a rád se připojí i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví přejeme Vrchovatě.

0: Písničky se vzkazem.
1: 16 minut po 12. hodině, stále na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy, posloucháte písničky a my k vám promlouváme skrze vzkazy. Takže píšete mi: dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má hezký den a dobrou náladu. To jí přeje syn Karel. Myslím si, že dnes ten den je opravdu výjimečný. V tomto týdnu už mám každý den nám trochu sprchnout, takže užívejme sluníčka, buďme rádi, že ho máme a že se dnes ještě ohřejeme.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Čo o mě věš, mám Darina Rolincová v písničkách a vašich vzkazech mám tu další. Iveto, zahraj tak zítřejšímu svátku, milé Stáně Perknerové. Hodně zdraví, náruč štěstí a stále dobrou náladu a pohodu jí přejí Jana a Janina. Zdravíme Alenku a taky celou rodinu. No a my už dnes přejeme všechno jen to nejkrásnější.

0: Písničky se vzkazem.
1: Dotkli jsme se lásky s Janou Bartošovou a mám tu další vzkaz od vás. Iveto, zahrajte, Iveto, přeji vám krásné pondělí a taky všem posluchačům. Zahrajte už dnes píseň pro Stáňu Perknerovou a Stáňu Dufkovou k zítřejším jmeninám. Přeji jim všechno nejlepší, napsala Veronika z Rakovníka. A my se k Veronice rádi připojíme. Stanislav, vám přejeme už dnes všechno jen to nejkrásnější a Veroniku do Rakovníka zdravíme.

0: Chalanilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: A fajn je i u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Stále vám hrajeme příjemnou muziku, přidávám další vzkaz. Iveto, zahrajte Věře Koníčkové a Věře Novotné, taky Marušce a Zdeňkovi Křížovým. Pro radost, pro potěšení píseň posílají Květa, Roman a Jirka a já zdravím.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 10 minut 13. hodina ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Hudební pozdrav posílají Hela s Milátkou Bukovské z Kutné Hory. No a já je obě zdravím a přeji jim krásný den.

Hned teď vám povím, že osobnosti Česka s Oskarem Hessem po 13. hodině s jeho dnešním hostem, herečkou Naďou Konvalinkovou. Já vám přeju krásný den, Tamara Kocorková za chvíli přinese do studia zprávy, no a zítra se uslyšíme. Mějte se fajn.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, schválila to vláda. Složení delegace na summit NATO stále není jasné. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi. Čekáme slunečno, k večeru přibývání oblačnosti a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Zhodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
0: Jídlo v pražských Butovicích začnou od poloviny června rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Malá vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a systém umělé inteligence. Provoz robotů schválilo vedení Prahy 13, říká starosta David Vodrážka z ODS.
3: Za tu dobu, co byl zkušební provoz, tak nedošlo ani jednou k nějakému střetu s někým, nedošlo ani k tomu, že by nevyjel nějakou trasu nebo dráhu, to byly pochybnosti občanů.
0: Stejná autonomní vozítka od konce minulého roku rozváží jídlo také v pražském Karlíně. Sport. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. V Mexiku vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70-80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
4: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno a naměříme až 28 stupňů. Odpoledne postupně začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat nejméně do konce týdne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kolony jsou před nájezdem na jižní spojku od Čestlic 8. kilometru. Celkově je to asi na 20 minut. A v Praze jsou komplikace v tunelu.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože

0: jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku. Pak hned byla Verunka v Našich foriantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi. Takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role. Do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
0: Což prostě bylo bezvadný.
2: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
3: Admirál, děvenko admirál.
0: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
0: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
0: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
0: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán, a já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu Hostinskou a když jsem nehrál Hostinskou, hrála jsem jako mámu Lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu Lehkou děvu. Jo? A já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A říká, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říká, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. No a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
0: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, a který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladých v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
4: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? Čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli, my jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo, to prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: sedělo
3: se
2: jako,
3: všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin,
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo, i ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí, ty kluby. Já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se máte stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
2: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
3: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
2: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je. No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
2: To... Jo, takhle, jasně.
3: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
2: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
3: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
2: Jo.
3: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
2: Mm.
3: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
2: Jasně.
3: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty...
2: Porty.
3: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
2: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažmá. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
3: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
2: že chodí
3: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
2: Chodilo se do divadla, že jo?
3: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově u Faustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No, potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu rejky, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou rejky.
1: To jsou ty rejky. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry. Je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to takový, ano, jsou to mantry, který si říkám každé ráno. Na každý den je vlastně jiný plamen. Každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky. V pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No ta, co byste takhle popřála světu, nebo rejky, říkáte rejky, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuji a děkuji za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nezaměstnanost ve středních Čechách v květnu klesla na 4%. Stavební úřad povolil přesun soukromé školy do Horního Bezděkova na Kladensku. Basketbalisty Nymburka čeká večer čtvrté finále play-off nejvyšší domácí soutěže. A dnešní počasí stále slunečno a teplo, maxima až kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Nezaměstnanost ve středních Čechách v květnu proti měsíci dubnu klesla o 0,1% bodu přesně na 4%. Zaměstnání si prostřednictvím úřadů práce hledalo více než 40 tisíc lidí. Je to zhruba o 500 méně než v dubnu, říká ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
2: Květnový trh práce nabídl v kraji téměř 14 tisíc volných pracovních míst. Úřadu práce se během měsíce podařilo zprostředkovat zaměstnání 3100 uchazečům, což představuje 60% všech uchazečů o zaměstnání, kteří evidenci opustili.
0: Nejvyšší nezaměstnanost byla v našem regionu na Kolínsku, naopak nejnižší v okresech Praha Východ a Praha Západ. Stavební úřad povolil přesun soukromé školy do Horního Bezděkova na Kladensku. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Organizace bude mít sídlo v Letohrádku Vendula. Někteří tamní obyvatelé se ale obávají problémů s parkováním. Dříve proti stěhování sepsali petici. Škola Donum Felix chce situaci řešit například vybudováním více parkovacích míst pro vozidla, říká zakladatel školy Vladimír Dobeš.
3: Obavy sousedů z dopravních komplikací škola vyřeší tak, že si udělá průjezd přes svůj pozemek pro vysazování nabírání dětí. V projektu máme víc parkovacích míst, než je potřeba z hlediska legislativy. Máme tam ta opatření vysazování dětí starších na ulici hlavní, tak aby vlastně ta auta nemusela vůbec zajíždět ke škole.
0: Louňovice pod Blaníkem na Benešovsku otevřeli novou hasičskou zbrojnici. Využívat ji budou příslušníci tamního dobrovolného sboru. Celková rekonstrukce budovy stála přes 8 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Louňovice ze svého rozpočtu zaplatili necelé 2 miliony, říká nezávislý starosta Václav Fejtek.
4: Byla provedena kompletní rekonstrukce od nové vazby, střechy, zateplení budovy. Ve vnitřku byly provedeny nové šatny, sociální zázemí, rozšířený garáže.
1: Sport.
0: Basketbalisty Pardubic a Nymburka dnes večer čeká čtvrté prvoligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 výhry 2-1 pro Nymburk, který ve včerejším utkání v Pardubicích prohrál o jediný bod. Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne na východě Čech v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme ve středočeském kraji slunečno, tedy skoro jasno až polojasno, až později odpoledne a hlavně večer bude od západu oblačnosti postupně přibývat. Nejvyšší teploty vysoké mezi 25 a 28 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra se už docela citelně ochladí a dorazí také déšť. Maxima zítra čekáme většinou kolem 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště je silný provoz, musí regulovat vjezdy do tunelu a tvoří se kolona od sjezdu na Vestec. A ještě nehoda z Prahy, v Českobrodské ulici se před Běchovicemi směrem z centra města srazila dvě osobní vozidla. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne dnes s Pavlem Kučerou.
5: Krásné pondělní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli se vydáme na výlet do kraje Josefa Lady. Představíme aplikaci, která ukazuje, kolik míst bude v mateřských školách a otestuje

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Kdo by neznal kocoura Mikeše, Lišku Bystroušku, Hastrmana a další ikonické postavy z pohádek a ilustrací Josefa Lady. Právě za zmíněnými postavami dnes vyrazila na cyklový let naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Žofie, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak kudy výlet vede a jak je náročný?
2: Cesta vede z pražských Kolovrat do Senohrab většinou po příjemné cyklostezce. Já jsem se od vlakového nádraží vydala obráceně trasou s názvem Do Prahy na kole a pokračovala jsem do Říčan a pak do menší obce Světice. Cesta vedla například kolem říčanských rybníků Marvánek, Rozpakov a Srnčí. Právě tady ve Světicích je možné výlet ukončit a vrátit se zpátky vlakem, nebo můžete jako já pokračovat dál přes Všestary, Mnichovice a Mirošovice až za Mikešem do Hrusic. No a výlet pak končí v Senohrabech, odkud jezdí až do večera každou půl hodinu vlaky do Prahy. Sečteno podtrženo má tak celý výlet necelých 23 kilometrů, ale pozor, občas to je do kopce.
1: Jaké zajímavosti cestou potkáme?
2: Už v Říčanech můžete obdivovat zbytky gotického hradu nebo se jít podívat na geologickou expozici místního muzea. V okolí rybníku u obce Světice je několik informačních tabulí, kde se dozvíte víc o Josefu Ladovi a krajině, která ho tolik inspirovala. Zastavit se můžete také na tematickém odpočívadle Ladova Ves, kde vás čeká několik interaktivních prvků. Samozřejmě v Hrusicích pak nezapomeňte navštívit památník Josefa Lady.
1: Mikeš bude mít radost. Dnes je krásné počasí, dá se cestou někde vykoupat?
2: Po cestě je možné zastavit se na koupání hned několikrát. I když zvolíte tu krátkou variantu a ukončíte výlet už ve Světicích, stihnete si odpočinout a vykoupat se na říčanském koupališti. Dál pak můžete zastavit u cykloaltánu, u koupaliště v Mnichovicích a svlažit se tam. Ovšem to jsou jediná dvě koupaliště, kde se řeší a kde se kontroluje kvalita vody. V těch ostatních rybnicích se nekontroluje, ale myslím si, že třeba by to šlo i tam.
1: Aby pak lidi nevypadali po sinicích jako ten Hastrman.
2: Právě, takže
1: Josefa Lady. Z výletu krajem právě pane Lady se nám do vysílání přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: I v pondělí vysíláme středočeské odpoledne. Teď budeme trochu počítat, kolik míst v mateřských školách bude v Česku potřeba za 5 nebo 10 let. Nová aplikace Ministerstva školství má na tuto otázku nabídnout odpověď. Ukazuje totiž, kde budou školky přetížené a kde naopak začne kapacita přibývat. Díky tomu mají hlavně obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech.
1: Tady děti vaří s hrncema. A co vaříš?
2: Palačí. Pomazán.
3: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem a školka se rychle zaplnila. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
4: Už dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny 3leté děti dostanou a dokonce i tam je volná kapacita v těch školkách, tady v tom okolí našem.
3: Popisuje letošní situaci Magdalena Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin za prací do větších měst změny. Ministerstvo školství proto přišlo s novou aplikací, která ukazuje, jak se budou kapacity školek v jednotlivých regionech vyvíjet, kde bude přetlak a kde naopak volná místa, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
3: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou aktualizovat jednou za rok podle nejnovějších dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj je zejména pro obce, kraje a další zřizovatele školek, aby jim pomohl plánovat kapacity v jednotlivých regionech. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po něm starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
3: Prázdné mateřské školy by se v budoucnu mohly využít i jinak, například pro služby pro seniory. Loni se v Česku narodilo podle Českého statistického úřadu nejméně dětí v historii sledování, necelých 77 tisíc. Hana Splavcová, předsedkyně Asociace předškolní výchovy, nicméně vidí přínos v tom, že se do mateřských škol dostanou i mladší děti.
7: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání a potom následně pro profesní život.
3: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Vlak nebo tramvaj pohybující se v běžném provozu bez strojvedoucího nebo řidiče je dnes stále ještě science fiction, možná ale už ne na dlouhou dobu. Výrobci už totiž technologie pro autonomní provoz zkoušejí, vždy ale za přítomnosti personálu. A to i proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď začíná připravovat legislativu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez strojvedoucího nebo řidiče.
2: Jsme na takzvané Kopidlnce, experimentální železniční dráze na pomezí středních a východních Čech. Technologická společnost AŽD tady testuje autonomní provoz upraveného motorového vozu zvaného Edita. Od loňska dokonce vozí cestující. A technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
3: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí a identifikaci předmětů, překážek v té jízdní dráze.
2: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
4: Ten vlak předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy, je na vozidle a je prostě v tom vlaku připraven tak, aby mohl zasáhnout, převzít řízení.
2: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere. V uzavřeném prostoru se tramvaje autonomně přesunují mezi stanovišti, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
5: Máte nějaké stání pro servisní prohlídku, myčku, kterou to vozidlo musí projet a někde na konci máte potom seřadiště, kde ty vozidla čekají na ten svůj další výkon a potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, dvě minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty nepříjemné, repetitivní činnosti, noční záležitosti, kdy jsme je schopni nahradit, automatizovat.
2: I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič. Teď plzeňská škodovka plánuje v příštích letech rozjet autonomní tramvajovou linku v Brně.
5: Zodpovědný za bezpečnost provozuje řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka. Je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
2: Prvky autonomního provozu se už dnes objevují i v běžném provozu. Třeba nové pražské tramvaje 52T mají antikolizní systém, který je v případě překážky zastaví. K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
2: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy a zároveň s tím taky navrhnout změnu předpisů na evropské úrovni. V Česku už platí potřebné zákony pro autonomní provoz metra, který chce pražský dopravní podnik zavádět na linkách C a D. U metra je to ale jednodušší, protože oproti vlakům nebo tramvajím jde o oddělený, uzavřený provoz, kde se nepohybují třeba auta nebo chodci. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a

že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Milujeme Střední Čechy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Annie Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Ve středních Čechách začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3 a dnešní počasí v regionu stále převážně slunečno, maxima kolem 27 stupňů. Déšť dorazí až zítra. Zprávy a o Tane Hasil. Dobré odpoledne. Prezident republiky Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Českou republiku na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda za 2 týdny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se český prezident summitu účastnil. Podle Petra Pavla tím ale kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o této věci jednat dnes na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezident účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
2: Pokud česká vláda prezidenta republiky do delegace nezařadí, je připraven podat kompetenční žalobu. A z jednání kabinetu ještě aktuální informace. Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš. Vláda bude podle něj ale požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata upřesnil, že kromě detektorů kovů používají pro zjištění munice také magnetometr.
4: Magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
2: Ředitelství silnic a dálnic chce výstavbu středočeské části dálnice D3 zahájit za 2 roky. Na operní představení do památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami bude jezdit mimořádná autobusová linka X395. Na vybraná červnová představení bude vyjíždět z pražského Smíchovského nádraží. Podle Filipa Drápala, mluvčího společnosti Ropid, která dopravu v Praze a okolí organizuje, vyjede první spoj tento týden ve středu.
5: Speciální spoje pojedou z pražského Smíchovského nádraží, pokračovat budou do Mníšku pod Brdy, do Bříše i Příbramy a pak přímo do zastávky Vysoká u Příbrami. Příbramě památník. Vstupenka na představení slouží v daný den zároveň jako jízdenka na mimořádnou linku. Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňáková zůstává po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová. Počasí. Po zbytek odpoledne čekáme skoro jasno až polojasno, později odpoledne a hlavně večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes vysoké, mezi 25 a 28 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra už čekáme výraznou změnu, vše důležité upřesní meteorolog už za několik minut.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pozor teď na dálnici D10 směr z Prahy do Turnova. Zhruba 10 minut se zdržíte u Bakova nad Jizerou. Je tam zúžení na kilometru 53. Tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Středočeské odpoledne pokračuje. S vámi je a bude Pavel Kučera.
6: Vydařené pondělí s námi.
1: Středočeské odpoledne.
6: Počasí na tento týden už za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Dozvíme se, jak se bude od srpna nastupovat do dalších středočeských autobusů a Martin Písařík bude hledat nejdeštivější a nejsušší místa u nás. Písničky, které nestárnou, předvedou Pavel Habera, Michal David, Jan Bendik, Redy Kirken a Michal Hrůza.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
7: Nosím černý brýle.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne vám přeju.
1: Tak jak moc krásně dneska máme.
2: Tak já věřím, že opravdu to vnímají posluchači také, že je tam krásně na celém území středních Čech. Samozřejmě i v Praze máme většinou skoro jasné nebe. Na některých místech se tvoří nepříliš mohutná kupovitá oblačnost, jinde se občas objevuje trochu vysoké, ale velmi dobře průsvitné oblačnosti. No a teploty, ty se pohybují nejčastěji mezi 24 a 27 stupni.
1: Jak to bude v noci a zítra?
2: Tak počítejme s tím, že už se to počasí začne měnit. Od západu nás začne ovlivňovat vlnící se studená fronta. Takže v noci čekejme, že už bude většinou oblačno až zataženo, kránu ojediněle slabě zaprší. Noc bude teplá, se minimy mezi 18 a 15 stupni. No a zítra přes den bude oblačno až zataženo, tedy hodně oblačnosti. Od západu se objeví občasný déšť, postupně přehánky, výjimečně může zabouřit. Později odpoledne a večer budou srážky od západu postupně ustávat. No a proti dnešku se ochladí, maxima mezi 19 a 22 stupni a k tomu slabí místy mírný západní a jihozápadní vítr, který v přehánkách a případných bouřkách přechodně zesílí.
1: To je zítřejší úterý, co nás čeká v dalších dnech.
2: Tak ve středu bude převážně zataženo, od jihovýchodu se postupně na většině území kraje nasune déšť nebo přehánky, později večer budou se ještě ustávat, bude chladno, maxima jenom kolem 17 stupňů Celsia, ve čtvrtek převážně oblačno až zataženo, přechodně tam ale může být i polojasno, no a počítejme s tím, že se budou během na většině území kraje vyskytovat přehánky, případně občasný déšť, můžou dorazit i bouřky a teploty asi o stupínek nebo dva vyšší než pozítří. No a od pátku už bude oblaků a srážek přeci jen o něco méně a teploty začnou zvolna stoupat, takže v neděli by se mohly dostat už ke 24 nebo 23 stupňům.
1: Děkujeme za celotýdenní předpověď a příjemné odpoledne.
2: I vám a naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Jestliže na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás, jmenuje se Kamenný pastýř, měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Středu české odpoledne pokračuje. Na dalších více než 50 linkách budou moci lidé ve středních Čechách využívat pro nastupování do autobusů všechny dveře. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Na víc než 100 linek je to možné od loňského srpna. Zasedání sleduje reportérka Laura Hájková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Doposud lidé všemi dveřmi nastupovali především na linkách do Prahy a opačně. V srpnu by tento systém měl začít platit taky například na rychlících mezi Prahou a Příbramí a Dobříší. Pak taky na linkách do Vlašimi, Brandýse nad Labem Staré Boleslavy nebo mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Na seznamu těch zmíněných 51 linek jsou taky dvě z Brusu nové linky. 321 z Prahy do Brandýse nad Labem Staré Boleslavy a 426 z Prahy přes Benešov do Vlašimi.
0: Znamená to, že se nový systém osvědčil?
1: Podle krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN ANO, zejména v celkovém zrychlení dopravy.
2: Možnost nastupovat všemi dveřmi odstraňuje zdlouhavé čekání cestujících řadách u předních dveří a zároveň zrychluje odbavení. To vedlo k razantnímu snížení zpoždění spojů v průměru o nějakých 4 až 7 minut podle délky linky.
1: Jízdní řády jsou podle něj stabilnější a daří se lépe udržovat přestupní vazby. Propad tržeb podle něj nenastal, ale uvedl, že jízdy na černo narostly z 2,5% na asi 6%.
0: Nebyl to ale jediný bod, který dnes zastupitelé projednávali?
1: Je to tak, třeba v oblasti sociálních věcí řešili zastupitelé zrušení domova pro seniory v Březnici na Příbramsku ke konci roku. Zařízení s kapacitou 35 lůžek sídlí v pronajaté budově, která podle kraje nesplňuje současné standardy pro poskytování sociálních služeb. Klienti by se měli přesunout třeba do nového domova pro seniory v Dobré Vodě.
0: Zasedání středočeských zastupitelů sleduje reportérka Laura Hájková. Děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Naladili jste si Český rozhlas Střední Čechy, kde je nejvíc sucho a kde mokro, ví a poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Josefem Dvořákem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.
3: Jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zkusil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce téměř o 25 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. A počasí v regionu zítra čekáme velkou oblačnost, postupně déšť, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady v oblasti zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví velké úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Veřejné zdravotní pojištění v České republice letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory a nezaměstnané přibližně 160 miliard korun. Silničáři se dnes pustili do modernizace dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů potrvají 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Město Benešov má nově k dispozici krizový byt. Bude sloužit krátkodobě lidem, kteří se náhle ocitnou ve složité životní situaci. Rada města schválila přesná pravidla, kdo přesně ho bude moci využít, říká mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová.
4: Krizový byt je koncipován výhradně jako krátkodobé a přechodné řešení sloužící k překlenutí krizové situace. Může se to týkat například obětí domácího násilí, obětí požáru, vytopení nebo jiných živelních událostí, náhlé ztráty bydlení nebo ohrožení rodin s dětmi ztrátou bydlení.
1: Sport.
0: Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil v týmu Kalpa Kuopio. Středočeši o tom informují na svém webu.
1: Počasí.
0: Do České republiky míří citelnější ochlazení a déšť. Noc na zítřek ale ještě bude nezvykle teplá. Bude oblačno až zataženo, kránu zatím jen ojediněle se slabým deštěm. Nejnižší teploty mezi 19 a 15 stupni. A zítra přes den oblačno až zataženo, od západu občasný déšť, postupně i přehánky, ojediněle bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat. Zítřejší maxima mezi 19 a 22 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, přes den většinou mírný od západu až jihozápadu, v přehánkách a v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor v Praze, už teď je tam silný odpolední provoz. Ucpává se například jižní spojka před Barandovským mostem. Silný provoz čekejte také ve Kbelské ulici směr Ústí nad Labem. V Praze začínají regulovat vjezdy do tunelu Blanka. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
5: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
1: Humor já.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: Ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se naštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo, že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava.

0: nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti.
1: Tomu říká teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře.
0: To jste to samý, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
2: Dobrý, jo,
0: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
3: Klid.
0: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
3: Klid.
0: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
3: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
0: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vám vrah. To je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda. Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml, pacient, potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám všecko na tříčky.
3: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
6: No.
5: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
6: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
5: Průvody s mávátky,
6: průvody
5: zdravíme
6: mávátky,
5: Pepu.
6: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já, Semka, já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. A s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
5: Jsi součást krás českého ráje.
6: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
5: Co ti za to nabídnu?
6: Co?
5: Co ti za to nabídnu?
6: Nic,
5: za takový
6: jenom,
5: výkon?
6: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám,
5: takhle,
6: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
5: Jo?
6: No, ne.
5: Nebo ne? Tak
6: rozmluvil
5: ne.
6: Jsem mu to.
5: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
6: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
5: Pak jsi na ně zvyk.
6: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
5: Pochopil jsi to úplně správně.
6: Ano.
5: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě? S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuju.
2: Hezký tak den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice. Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Štěrčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutnej, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já nevím, já bych řekl Ačko.
2: Ačko, no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Napodobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana
2: Sováka.
8: Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, některý dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímnej dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne, vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, tam mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis, tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, a to ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně,
0: no,
2: správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Jo. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten
2: ano.
1: Sváťák Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje, normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale pocit a dojem byl, čeho
1: aby
0: je více.
1: Aby měli ty lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju. Ano, naschled.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, ale jako léčebný ústav Svoboda třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapi. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěžte svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy, jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení zábavné. Viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No, a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Vládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Uh-huh. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala.
1: Aha.
3: No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal šanty, a ona mávala chobotem, ne, a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže. No. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je šanty, která hrála Bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce potlesk, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkala, ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka, rozumím.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: Tak to byla tečka ze dnešní humoriádu, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych
2: říct
1: tě
2: vám...
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Složení české delegace na summit NATO v Turecku není jasné ani po dnešním jednání vlády. Stavební úřad povolil přesun soukromé školy do Horního Bezděkova na Kladensku a počasí v regionu zítra čekáme převážně velkou oblačnost postupně s deštěm, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta republiky Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničních věcí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
4: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, naší zahraniční politiky.
3: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, zda na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády prezident Petr Pavel řekl, že má připravenou i kompetenční žalobu. Návrh územní studie na úpravy nádraží Bubny v Praze Holešovicích a jeho okolí zveřejnil magistrát hlavního města. Dokument počítá například s výstavbou asi 10 000 nových bytů. Teď se k němu může vyjádřit odborná i laická veřejnost, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Zveřejněná územní studie řeší převážně brownfield na nádražních pozemcích v okolí původní železniční stanice Praha Bubny. Zabývá se plochou bývalého areálu Pražské teplárenské a například navrhuje dvě nová lokální centra při stanicích linky C pražského metra, nádraží Holešovice a Vltavská.
3: Stavební úřad povolil přesun soukromé školy do Horního Bezděkova na Kladensku. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Organizace bude mít sídlo v Letohrádku Vendula. Někteří tamní obyvatelé se ale obávají problémů s parkováním. Dříve proti stěhování se psali petici. Škola Donum Felix chce situaci řešit například vybudováním více parkovacích míst pro vozidla. Potvrdil to zakladatel školy Vladimír Dobeš.
6: Obavy sousedů z dopravních komplikací škola vyřeší tak, že si udělá průjezd přes svůj pozemek pro vysazování. Nabírání dětí. V projektu máme víc parkovacích míst, než je potřeba z hlediska legislativy. Máme tam ta opatření vysazování dětí starších na ulici hlavní, tak aby vlastně ta auta nemusela vůbec zajíždět ke škole. Sport.
3: Dánský fotbalový záložník Christian Eriksen je po druhém kolapsu v kariéře v dobrém stavu. 34letý záložník včera krátce ztratil vědomí v přípravném utkání proti Ukrajině a rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě zápas předčasně ukončil. Podle dánského reprezentačního lékaře Eriksena už brzy propustí z nemocnice.
2: Počasí.
3: Do České republiky míří citelné ochlazení a déšť. Noc na zítřek ale ještě bude nezvykle teplá. Čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo a kránu zatím jen ojediněle se slabým deštěm. Nejnižší teploty mezi 19 a 15 stupni. A zítra přes den velká oblačnost od západu, občasný déšť, postupně přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat. Maxima zítra mezi 19 a 22 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, může v přehánkách a bouřkách přechodně zasilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: V Praze je silný odpolední provoz a kolony na obvyklých místech, k tomu se také ucpává Kutnohorská směrem z Prahy. Nejdříve si postojíte v Uhříněvsi a pak také v Mukařově. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pondělní den v kraji. Slovo má opět Pavel Kučera.
0: Pěkné pondělní odpoledne i dál.
2: Den v kraji.
0: Dnes se u nás dozvíte víc o jednání středočeských zastupitelů, pyroprůzkumu na D3, robotech, co umí odstranit jizvy a o týdnu invazních druhů. Zahrajeme písničky, které nestárnou. Františka Nedvěda, No Guitars a Olgy Lounové.
2: Český rozhlas střední Čechy. Den v kraji.

0: Otane Hasil a události 8. června.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Nezaměstnanost ve středních Čechách v květnu proti měsíci dubnu klesla o 0,1% bodu na 4%. Vyplývá to z údajů, které dnes upřesnil Úřad práce České republiky. V Praze byla v květnu nezaměstnanost 3,8%. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi do dalších autobusových linek. Dnes to odsouhlasili krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využívat k nástupu všechny dveře například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se bude týkat dalších více než 50 linek. Jednání krajského zastupitelstva se budeme více věnovat už za několik málo minut. V Praze se dnes sešla rada hlavního města a řešila například situaci v pražské zoologické zahradě. Podle auditu vnitřních vztahů se v ní dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžováním a také s finančním podhodnocením části pracovníků. Vedení zahrady proto bude žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Železniční přejezd na kraji Čáslavy na Kutnohorsku nahradí most, který zvýší bezpečnost provozu na trati mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Středočeští zastupitelé dnes schválili smlouvu o spolupráci na tomto projektu se správou železnic a také s městem. Silničáři se pustili do modernizace dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný je už zastaralý. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce. V České republice začíná týden invazivních druhů. Mezi ně patří i křídlatka, která se rozšířila podél Berunky a Všenorského potoka. Povodí Vltavy proto musí až 3-metrovou rostlinu dvakrát ročně likvidovat chemickým postřikem. Také tomuto tématu se budeme podrobně věnovat už v této hodině. A ještě máme sportovní pozvánku. Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká večer 4. ligové finále. Série se hraje na 4 vítězné zápasy. Nymburk zatím vede 2-1. Čtvrtý finálový duel mezi Pardubicemi a Nymburkem začne v Pardubicích v 18 hodin.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Střední Čechy a pořad Den v kraji právě teď začal. Na dalších víc než 50 linkách budou moci lidé ve středních Čechách využívat pro nastupování do autobusů všechny dveře. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Na víc než 100 linek je to možné od loňského srpna. Zasedání sledovala reportérka Laura Hájková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Doposud lidé všemi dveřmi nastupovali především na linkách do Prahy a opačně. V srpnu by tento systém měl začít platit taky například na rychlících mezi Prahou a Příbramí a Dobříší. Pak taky na linkách do Vlašimi, Brandýse nad Labem Staré Boleslavy nebo mezi Brandýsem, Úvale a Říčany. Na seznamu těch zmíněných 51 linek jsou taky dvě z Brusu nové linky. 321 z Prahy do Brandýse nad Labem Staré Boleslavy a 426 z Prahy přes Benešov do Vlašimi.
0: Znamená to, že se nový systém osvědčil?
1: Podle krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN ANO, zejména v celkovém zrychlení dopravy.
2: Možnost nastupovat všemi dveřmi odstraňuje zdlouhavé čekání cestujících řadách u předních dveří a zároveň zrychluje odbavení. To vedlo k razantnímu snížení zpoždění spojů v průměru o nějakých 4 až 7 minut podle délky linky.
1: Jízdní řády jsou podle něj stabilnější a daří se lépe udržovat přestupní vazby. Propad tržeb podle něj nenastal, ale uvedl, že jízdy na černo narostly z 2,5% na asi 6%.
0: Nebyl to ale jediný bod, který dnes zastupitelé projednávali?
1: Je to tak, třeba v oblasti sociálních věcí řešili zastupitelé zrušení domova pro seniory v Březnici na Příbramsku ke konci roku. Zařízení s kapacitou 35 lůžek sídlí v pronajaté budově, která podle kraje nesplňuje současné standardy pro poskytování sociálních služeb. Klienti by se měli přesunout třeba do nového domova pro seniory v Dobré Vodě.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky.
1: Jsme na poli, kousek od nás je obec Minartice. Vy máte v ruce detektor kovů.
2: Ano, tady zjišťujeme zejména, jestli tady není munice.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata. Zjišťujeme, že pod námi něco je.
2: Když takhle tu zem odkryjeme, tak v tomhle konkrétním případě jsme zjistili, že se jedná o součástku ze zemědělského stroje.
1: To, co se dá tady očekávat?
2: Tak jsme v bývalém prostoru vojsk SS, kde bylo několik dělostřeleckých škol, takže primárně tady můžeme najít dělostřeleckou munici.
1: Kolem nás jede další pán, který táhne za sebou takový vozík.
2: To je magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
1: Po válce tady bylo spoustu munice.
2: Jeden z pamětníků uváděl, že při orání se stávalo, že traktor nebo pluh najeli na protitankovou minu, došlo k výbuchu.
3: Voláme podporu hloubkových lesů. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov Praha postavilo dostatečné překážky.
1: Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942. V archivu Českého rozhlasu je i nahrávka, která připomíná začátek květnového povstání v Praze. Rozhlas ní také žádá o zastavení německých vojáků jedoucích do Prahy právě z výcvikové plochy.
4: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
1: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
5: Chceme začít v roce 28.
1: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, teď téma o zdraví. Gynekologové z Homolky začali roboticky operovat ženám špatně srostlé jizvy po císařském řezu na děloze. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři u příležitosti června, měsíce neplodnosti.
1: Mám jizvu po císaři, plánovala jsem otěhotnět.
2: Vypráví 38-letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety, o další usiluje bez úspěchu déle než rok.
1: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila, je potřeba to přešít.
3: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
2: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
3: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
2: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil. Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu.
4: Poprosím, zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
2: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
4: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
2: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
4: Tohle je zdravá tkáň. Dobrý, nehejba teď.
5: Tak, to je ono.
2: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
6: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
4: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, která tam nepatří.
2: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
3: Teď to sešijeme zase zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojil předtím.
2: Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: A den v kraji se dnes odehrává i v přírodě. Pro lidi představuje atrakci, pro ekology výrazný problém. Nutrie říční je jedním z invazních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Například narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Nejenom na nutrii, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má spolštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani. U nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme u asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Máme za sebou poměrně krásné letní dny. Bude to pokračovat? To ví meteorolog České televize Michal Žák.
2: Tak počítejme s tím, že už se to počasí začne měnit. Od západu nás začne ovlivňovat vlnící se studená fronta. Takže v noci čekejme, že už bude většinou oblačno až zataženo, kránu ojediněle slabě zaprší. Noc bude teplá, se minimy mezi 18 a 15 stupni. No a zítra přes den bude oblačno až zataženo, tedy hodně oblačnosti. Od západu se objeví občasný déšť, postupně přehánky, výjimečně může zabouřit. Později odpoledne a večer budou srážky od západu postupně ustávat. No a oproti dnešku se ochladí, maxima mezi 19 a 22 stupni. A k tomu slabí místy mírný západní až jihozápadní vítr, který v přehánkách a případných bouřkách přechodně zesílí.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli bude pokračovat naše středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje dobrý zvuk a maximální pohodu.
3: Každý

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nezaměstnanost ve středních Čechách v květnu klesla na 4%. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na páteční vstup do mistrovství světa. A počasí zítra v regionu převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne s deštěm. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobrý pondělní podvečer. Nezaměstnanost v celém středočeském kraji v květnu proti dubnu klesla o 0,1% bodu, přesně na 4%. Zaměstnání si prostřednictvím úřadu práce hledalo více než 40 tisíc lidí. Je to zhruba o 500 méně než v dubnu, říká ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
2: Květnový trh práce nabídl v kraji téměř 14 tisíc volných pracovních míst. Úřadu práce se během měsíce podařilo zprostředkovat zaměstnání 3100 uchazečům, což představuje 60% všech uchazečů o zaměstnání, kteří evidenci opustili.
0: 26,5 milionu korun rozdělí Středočeský kraj na obnovu malých vodních ploch. Projekty mají přispět hlavně k lepšímu hospodaření s vodou, zejména k zadržování vody v krajině a zvýšení retenční schopnosti. Rozdělení dotací mezi celkem 23 projektů, převážně měst a obcí, dnes schválili zastupitelé kraje. V Praze Butovicích začnou jídlo od poloviny června rozvážet autonomní roboti soukromé společnosti. Malá vozítka se pohybují rychlostí chůze po chodnících a využívají k tomu senzory, kamery a také systémy umělé inteligence. Provoz robotu už schválilo vedení Prahy 13, potvrdil to starosta David Vodrážka z ODS.
3: Za tu dobu, co byl zkušební provoz, tak nedošlo ani jednou k nějakému střetu s někým, nedošlo ani k tomu, že by nevyjel nějakou trasu nebo dráhu, to byly pochybnosti občanů.
0: Maximální cena benzínu zítra v České republice klesne na 41 korun a 50 haléřů za 1 litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informovalo Ministerstvo financí. Za 1 litr nafty zaplatí motoristé maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se proti víkendu mění o 1 haléř.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických připravují na start letošního mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek zápasem proti Jižní Koreji. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží také obránce David Douděra, který má navíc v týmu svého bratrance, záložníka Lukáše Červa.
4: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků zdovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohleto dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. Jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
1: Počasí.
0: Do České republiky míří ochlazení a déšť. Noc na zítřek ale bude ještě nezvykle teplá. Čekáme oblačno až zataženo, kránu zatím pouze ojediněle se slabým deštěm. Nejnižší teploty mezi 19 a 15 stupni. A zítra přes den oblačno až zataženo, od západu déšť, postupně přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a hlavně večer budou srážky od západu ustávat. Maxima zítra mezi 19 a 22 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, přes den většinou mírný a v bouřkách může přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu teď popojíždí kolony před sjezdem na Ořech. Další zdržení vás čeká ve směru z dálnice D1 na letiště. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše vysílání pokračuje. Slovo má opět Pavel Kučera.
5: Pohodové pondělní odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za okamžik se dozvíme víc o rušení kombinované výuky. Sběratel z Mladé Boleslavy nám představí Na stovku vach a pozveme vás na Hlavolamy do Jílového. Nabídneme písničky, které nestárnou, Jiřího Korna, Kabátu a Karla Gotta.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Na Českém rozhlase Střední Čechy teď téma škola a vzdělávání. Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma online a ve škole nebo i mimo ni, například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo, pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli to jako prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami. A zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelně ho komunikovalo. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
7: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Filmní kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Český rozhlas Střední Čechy je rádio, které právě teď posloucháte, a 100 kusů čítá sbírka Vach Pavla Kuzbacha z Mladé Boleslavy. Které z nich jsou největší, nejmenší, nejstarší nebo nejoblíbenější? To si zajela prošetřit naše reportérka Jolana Nováková.
1: Tak moje první setkání s vahami bylo v dětství, když jsem jezdil na prázdniny babičce a tam jsem pozoroval přes plot, jak najíždějí traktory k jakýsi kapličce a zastavují, pán z toho vyleze, zase zmizí, traktor odjede, a pak jsem vlastně přišel na to, že to byly vlastně váhy na dobytek a mostní váhy, a potom jsem tam jako šmejdil a zjistil jsem, že vlastně tam je úžasný mechanismus ze spoda, tam mi to možná už zašlo bavit kdysi v dětství, kdo ví.
2: Která byla první ta váha?
1: Tu jsem kdysi sehnal v Kovošrotě na smetišti, protože moje maminka tam pracovala. Jsem byl peskován za to, proč to tahám domů, a já jsem si to opravil, protože jsem původní profesí zámečník, a dal jsem se do toho a už tím to začalo.
2: Můžu sáhnout si na tu váhu?
3: To nezničíte.
2: Ono, asi každá z těch vah, které máte ve sbírce, má nějaký příběh, od někud pochází, někdo ji vlastně vážil na ní, ale... Máte nějakou váhu s příběhem vám nejbližším?
1: Mám určitě, mám tady jednu váhu, kterou mi sehnal kamarád. Já jsem se tam jel k němu podívat, vlastně k jeho bydlišti, a říkal, ty sbíráš váhy, tak přijed se podívat, mám tady nějaký dřevěný kousek, nechce se mi to vyhazovat, takže jsem tam přijel a zjistil jsem, že to je váha decimální, dřevěná, velká, od pana Zahrádky. Ten pan Zahrádka, to byl výrobce vah tady na Mladoboleslavsku, takže o to víc mě to zaujalo a říkal jsem si, tuhle tu musím prostě mít, a sehnal jsem teda přívěs, odvezl jsem to, a to je takový to víc srdcovka, protože je mi to blízký jako Boleslavákovi.
2: Zahrádková decimálka je určitě ta největší ve vaší sbírce. Která je nejmenší váha?
1: Nejmenší váha mám zlatnickou váhu, která je krásně rozebratelná a je to zhruba ve velikosti pouzdra na doutníky. A je to velmi citlivý a krásný.
2: Ta nejstarší?
1: Ta nejstarší to mám od firmy Lorenz, to je z Vídně. Tam se pohybujeme někde roku 1870, když vyšel zákon vlastně o váhách.
2: Máte taky spoustu dokumentů k těm váhám a různé propagační materiály, letáky.
1: Potom, když vidíte vlastně ten rodný list k těm váhám nebo tu propagační retoriku, která se v té době používala, tak je to moc pěkný tohleto.
2: Tady v obýváku máte 2, 3 paterovách a typuju, že ty ostatní jsou ve sklepě. Nebylo by fajn ty váhy někde vystavit? Na delší dobu třeba?
1: Bylo by to fajn určitě, abych tu nabídku učinil komukoliv, kdyby měl někde nějaký volný prostory. Říkám si, že přeci jenom je to kus naší historie a něco, co by za to stálo vidět, a věci, které tady budou i po nás, takže bych to rád klidně nabídnul někomu zdarma k vidění, se vším všudy.
2: S Pavlem Kuzbachem si o vahách, o jeho sbírce vah povídala Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A ještě doplním, že váhy jsou vystavené ještě až do 26. června v Dobrovických muzeích na Mladoboleslavsku. No a fotografie najdete také na našem webu střednicechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak tolik Vítr, Lucie Vondráčkové a inspiraci na zítřek přináší teď na Český rozhlas Střední Čechy Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Nový britský film Přísahám, že za to nemůžu je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona, skotského aktivisty a bojovníka za Tourettův syndrom. Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Johnovo setkání s Dotý, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. Snímek je právě k vidění v českých kinech. Nenechte si ho ujít třeba v Berouně od 8 večer. V divadle Antonína Dvořáka v Příbrami vyvrcholí 57. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Na závěrečném koncertě zazní jedno z nejvýznamnějších duchovních děl české hudby, Dvořákovo Stabat Mater. Vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava, filharmonický sbor Brno a solisté. Dirigovat bude Stanislav Vavřínek. Začátek je v 7 večer. V regionálním muzeu v Jílovém u Prahy si prohlédněte novou interaktivní výstavu Hlavolamy. Představuje nejstarší rébusy světa jedinečné mechanické hlavolamy. Vyzkoušíte si luštění historických hádanek, vyndání ježka z klece, průchod kolektivním bludištěm nebo skládání dřevěných kostek. Součástí expozice je taky největší evropský hlavolam Big Pelikán. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A Pavel Kučera se těší také zítra zase ve stejných časech. Přeju příjemný večer a mějte se fajn.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Železniční přejezd na okraji Čáslavy nahradí most, zvýší bezpečnost provozu. A počasí v regionu zítra velká oblačnost, postupně s deštěm, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
2: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
3: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
4: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
2: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Město Benešov má nově k dispozici krizový byt. Bude sloužit krátkodobě lidem, kteří se náhle ocitnou v těžké životní situaci. Rada města schválila přesná pravidla, kdo ho bude moci využít, říká mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová.
5: Krizový byt je koncipován výhradně jako krátkodobé a přechodné řešení sloužící k překlenutí krizové situace. Může se to týkat například obětí domácího násilí, obětí požárů, vytopení nebo jiných živelních událostí, náhlé ztráty bydlení nebo ohrožení rodin s dětmi ztrátou bydlení.
0: Železniční přejezd na okraji Čáslavy na Kutnohorsku nahradí most, který zvýší bezpečnost provozu na trati mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Středočeští zastupitelé dnes schválili smlouvu o spolupráci na tomto projektu se správou železnic a s městem. Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme velkou oblačnost, od západu postupně déšť a ochladí se maxima zítra mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou teď na městském okruhu v Praze. Nehoda překáží ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Projíždějte velmi opatrně a nejen tam buďte opatrní. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne sis. Řekl jsi si.
2: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě

0: pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
1: Ten se pěkně lepí na zuby.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna v noci, bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava-Opava je neprůjezdný. Před sjezdem na Velkou Polom havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: rychtářka v její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
1: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
0: ano.
1: Což prostě bylo bezvadný.
2: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
3: Admirál, děvenko admirál.
1: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
0: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
1: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
0: Taky na Vinohradech.
1: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán, a já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu Hostinskou a když jsem nehrála Hostinskou, hrála jsem jako mámu Lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No, takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš žádat ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No, takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla, plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu Lehkou děvu. Jo? A já tam nepůjdu. já prostě za tam, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teď

0: To jsem slyšela záznamník. Naďo, pojď do divadla. To se nedělá. Pojď do divadla, dramaturg. A říká, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec. No tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala. A najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg. A říká, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
0: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, který jsou teď jako takový okřídlený květ už sama vinula, takový štěvopeče štrudla a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
0: No, právě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozebíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má, má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. A... Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit na hlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty...
1: Porty.
2: Když se to vždycky uspívalo, umluvil. Mm. Nechápu to.
1: Mm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, že jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově u Faustovi byla vlastně skoro tragická, Ofélie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky, ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože mi přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, no prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem, mám ráda naši řeč, mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu, to je až někdy přehnaný, ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná, ona když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe dokážou postarat, tak maminka je doma, pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta a takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky a potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic po druhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na opravdu nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně budějická formace Víkend, která vznikla v roce 1991 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skaggs.

Levej Fory Blues jako asfaltový blues z největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rytíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jehož kolébky stály před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárik, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. Stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: a uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl Javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu Javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to...

0: jako jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
1: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
2: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
1: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
2: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
1: Ne, to ne. To bych si ani nepřál, teda pěkně.
2: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
0: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
1: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. No tak těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
0: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho. A samozřejmě jsem mu lehce záviděl. Ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí jeho ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc

0: novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle a ty duše se tak nějak potkaly a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
0: To je pravda.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mim Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mim, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
0: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak... Já víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestihl představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal viset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
0: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to on musíš to pak připomenout. No, musíš
0: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovýhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný a teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to někdo. Je to hrozný.
3: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
1: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
0: Aby se neotvírali.
1: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
0: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
1: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
0: To je vlastně pravda, protože
1: kolegové z techniky vyvedli.
0: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, v civilu člověk úplně bez role a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
1: Zas vstoupí do té iluze. A
0: do té lži.
3: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest. Ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula její přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni nasrozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebra.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu šest, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej uhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
9: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
9: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu, bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik na úvod Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Jste se ptala na to, kde jsem a to?
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města.
0: Mm-hmm.
1: A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: Já si vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm,
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo. No, neděje se to asi často, to je pravda.
1: Já říkám, ne, proč? A říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedama, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No, ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to vy jste šťastný člověk.
0: Takže, tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no, ty mladí, ty mají, ty žijí úplně jinak. A
0: tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne, vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: Jo, za našich mladých let, rozumíte to.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska, já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No, to je nádhera.
1: Popijem si pivko a jsem s

0: Abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
1: Aha.
0: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, já mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, ale to nechci zabruslovat.
1: Mhm.
0: No, protože jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
1: Mhm.
0: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
1: Ano, ano.
0: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
1: No
0: ať
1: je,
0: to všichni chápou.
1: Důležitá věc. Dobře,
0: Maria.
1: Tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám má jít studená fronta. Už tam něco vidíte?
0: No helejte, já to sleduju od rána už.
1: No.
0: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
1: Jo, do tepla.
0: Do bytu.
1: Do tepla a do sucha.
0: No.
1: Ano, je mi to jasný.
0: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to je rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
1: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
0: Jestli můžu říct ještě něco.
1: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
0: já
1: větu.
0: Vám děkuju.
1: Dobře, tak já děkuju.
0: Nejlepší rádio na světě.
1: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
0: Neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
1: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman Hlohonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Pro starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan chcete k řezníkovi nakoupit a ta, potom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, a když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: jo.
1: Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říká, že za chvilku tam nevejdu. a pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně, já je sleduju a mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík,
0: jo.
1: Od toho, co jsem tam to krmení řekl, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala aj s tím mojím rybníku.
0: Tak to tak teda, je, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám
1: jo,
0: teda řeknu.
1: Jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem měla teda obočí rozbitý, ale
0: jsem
1: o ten rybník neudělala, ale o ten vozík, já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, chce říct, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá dom, odsprchovala se a šla jsem si zase nakoupit.
0: Ano. Takže... Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Strašně ráda. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, víš, že to... Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory, i to zelený, co tam všechno roztekvete a tak... A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše...
1: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, mm-hmm. to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Áno, áno, áno, áno.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc těkně.
0: Taky. Krásný večer, hezkou noc.
1: A nashledanou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: Jo, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu, bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky popojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je
1: no
0: pravda.
1: A pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára,
0: jo,
1: kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: To malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní době.
0: Rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Nápodobně, děkuji moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: Zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mě to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s ním měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte, a pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to jde, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo, a tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo.
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolikrát vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo, takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mně krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: No, to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: A teď pohled do té dálky, prostě tak si vždycky říkám, jak ta naša země krásná, jo. Tak jsou toto, no, nebo když se mě daří práci, jo, tak to taky má člověk jinou náladu, jo. Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu, na dechovkách, takže to mě nabíjí všechno.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku tratí spoustu peněz, a dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: No. A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Tak ji provezete.
1: No a pak jedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. Takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, no.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to, a jo, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho,
0: jo.
1: To dokážu usnout všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: a to víte, ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny,
0: no
1: pak někdo ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
0: Tak to je dobře, to je dobře. Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuju, že jsem v západě i Duško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už?
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že, já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já s kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, a tak
1: to už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí.
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem slavně čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem slavně čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když, víte co, jo, když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo, v práci, doma, tohleto.
0: No, no.
1: A já když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No okolo, jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uřízete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafě si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hardis.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle jí nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle jí nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, no, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, tak, když jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: Kde se vám líbí, tak tam si zastavíte.
0: Ano.
1: To je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen.
0: Možná se nám nějaký
1: blázen,
0: rybář ještě ozve určitě. Třeba,
1: no, to je možný.
0: Třeba rybáři nespěj.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit.
0: No jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju. Užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas. Ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky, hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. Mm-hmm. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to. A já jsem taky tak založená a všechno tak jako nás učil, brouky koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka, lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází z, jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu. Takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě a máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není.
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě, a jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no, utekl, to no. Se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si v oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě i ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám dvě barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být furt v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: Jo, a prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně jako taky s tou přírodou vozeňček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak
1: úplně...
0: Tak to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě úplně nádhera. A takovej prostě, když jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmil, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc a moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořad ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici po měsíci.
0: Zpátky z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je nějak... dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik, no. Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska. Mm-hmm. My jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla. Tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdeme, bude nás asi 6 s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc tam, protože nesosí zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, jak jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je, jako, to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na Potlach, jestli víte, co to Potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského Sariana.
0: Ano, ano.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnostní oheň, takže jsem byl břidličné na Potlachu Tramského Sariana, zlomená Podkova. Mělo to skvělé, tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel zase vrátit do lázní, takže já jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je
1: a
0: dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů, tam krásná rozhledna, se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stránce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Rádhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když jedete do vedec vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste

0: Ano.
1: No prostě je to, nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny, děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Krásně, taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rosenkrantzovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou
1: děkuji,
0: noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a

0: kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mm-hmm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, Rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Jo.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mm-hmm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to vzduše.
0: No to je dobře.
1: Paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale, abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Je. A víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio. Skutečně.
0: Tak to máme radost
1: třeba,
0: tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal, rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mi určitě. To bude mi určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně-letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince. Ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlapneláme. No a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no. Je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: Tak proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, Mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože asi na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ne, že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře.
1: No, když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později, ano, přesně tak.
1: No, jasně. Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si, taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu, nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejvíce mi relax.
0: Největší relax, ano. Dobře, no, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším, nedej se. To slyším, tak jestli má ta hrdlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, anebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival a my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti
0: ano.
1: na hřišti na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: že
1: festival,
0: to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidičky.
0: Moc děkuju za všechny.
1: Já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil. No tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská. Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: V Brně, Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí, kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám.
0: Radši sám.
1: Ano. To přírodo.
0: Ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a no, taky objímám stromy.
0: Jo, no jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je, je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju se nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím, rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfrněli úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to děkuji. Počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No.
0: Mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme,
0: no,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek, a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mm-hmm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to
0: ano.
1: Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela a nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou jakou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Tak, klid.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě a pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě schořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no, jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No, to je jedno, prostě v kostelích, no.
1: No, to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle.
0: Mhm.
1: Ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle,
0: jo, aby
1: ať se zajdou, sednou do kostela na půl hodiny.
0: Mhm.
1: A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel.
0: Mhm.
1: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: A doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. V tu ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo. Dostal jste se ke hře na flétnu. Dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. Pán říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den, hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. No, a nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili
3: na režii,
2: ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do Dolů nebo do Hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby. Pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, říká, předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak

0: vás sranda i tenkrát?
1: No já musím říct, že
0: byla.
1: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
0: Vy jste byl dělnického původu, takže
1: já
0: jste měl...
1: Já jsem byl dělnického původu.
0: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
1: No všude by mě vzali.
0: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
1: Aha.
0: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím, jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
1: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
0: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
1: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk, trochu jako opice, že?
0: No. Měli vás rádi, malí Korejčata?
1: Strašně, no.
0: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
1: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
0: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
1: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějakých chaty vyrazil chlap a říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do Dikobrazu.
0: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
1: Hezky, no.
0: Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
1: No tak já tohleto zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc zdumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
0: Kofola,
1: to bylo
0: no, jistě.
1: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
0: S rumem nebo bez?
1: Ne, bez rumu.
0: Promiňte.
1: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
0: Tak vzniknul Kefalín jméno.
1: Kefalín, no.
0: Já mám tady poznámku.

0: že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
1: No, Krvavýho Byla a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat, nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali, ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Copak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
3: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
3: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
3: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
3: Člověče,
2: Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
3: No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může!

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.

vydal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků.

miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou.

každou z tajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezelstnou pravdu, řek si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby, ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí, a ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.